0: kterému spravoval celý majetek jeho první lokaj. Tenhle první lokaj byl docela pohledný chlapík. Ne, že by byl pěknější než ten kovář, to ne. Jenomže nebyl tak umouněný a nepotil se, protože nepracoval se žhavým železem blízko ohně. Chodil si v krajčičkách a brokátku s tenkou hůlčičkou z daleké ciziny. Mladá, hezká, ale hloupá ženská někdy nepozná, v čem je čeho cena. A tak si ta kovářka za zády svého muže začala s tím vyfintěným prvním lokajem. A jak to tak na světě bývá, čím víc se ta kovářka s tím prvním lokajem milovala, tím víc jí ten kovář stál v cestě. Jak prej to zaonačit, aby kovář nebyl? Nech prej to na mě, povídá první lokaj. A šel za knížetem pánem. Počkal si, když byl kníže pán v náladě, a začal mu syčet do ucha. Ten kovář, jasnosti, má takové divné řeči. Tak všechno kritizuje. Nic mu není recht. Má takové divné myšlení, vašnosti, totiž jasnosti. Zkrátka dobře, měli by se nějak preventivně potrestat. No když to říká on, náš věrný první lokaj, tak toho kováře potrestáme. No nejlépe jasnosti by bylo něco pod trestem smrti mu uložit, něco, co by nemohl vykonat, a pak ho za to potrestat. Ale co? Třeba, aby za jednu noc ukoval řetěz, kterým by se dal zámek vaší jasnosti třikrát obtočit. No, do rána to neudělá a bude za trest viset.
1: Velice dobré a velice vtipné.
0: No tak to sepsali, opatřili pečetí a první lokaj s tím uháněl ke kováři. Když mu to přečetl, žornul okem po kovářce, které to v koutkách hrálo při pomyšlení, že už zítra ráno bude vdovou. Náš kovář vzal tušku a papír, kouk se, kolik má materiálu, pak si to spočítal a viděl, že ten úkol je nemožný, že řetěz do rána ukovat nemůže. A tak se svými starostmi svěřil své ženě. Co prej by mu radila? Jak z toho ven?
1: To se ještě ptáš. Jak z toho ven? No než by tě veřejně oběsili, než bys takovou veřejnou ostudu své ženě udělal, tady máš provaz, jdi do lesa, oběs se sám.
0: No kováři se nechtělo, ale spočítaný to měl. Úkol se udělat nedá. Už se viděl před tribunálem, už se viděl, jak ho vezou, polešení vystupuje a pak si řekl, když to má být můj osud, ochlup dřív, anebo ochlup pozdějc. Vzal provaz a šel do lesa. A chodil a chodil a hledal větev, na které by se pověsil. Tadle se mu zdála moc vysoko, tadle se mu zdála moc tenká. No to víte, každý člověk ten svůj konec odkládá, jak může. Až konečně našel takovou, že už se vymlouvat nemohl. Udělal smyčku jako na telátko, poroztáhnul a dává si kolem krku. Hej, co to tady je? A proti němu stojí nádlesní, kterého tu v okolí nikdy neviděl. A hned se pustil do kováře. No, cože on si vlastně myslí? Cože to by bylo za les tady, kde by visel vysatec? No a co on vůbec je za chlapa? Jakmile mu někdo pro vás do ruky podá jako berande a chce se pověsit. Co pak se lidi sebevraždějí jenom proto, že hned nemají úspěch? A mluvil a mluvil, mluvil jako kniha. Jenom jedna věc byla divná, že občas, když se moc rozmluvil, tak mu z uší plamínky vyšlehly a byla tak trošku cítit síra.
2: Aby to tak byl čert,
0: myslí si kovář.
3: To je dost, že jsi to poznal, povídá ten nádlesní. A když už to víš, tak ti taky povím, proč jsem se tě ujmul. Máme v pekle plný kotle takových slabochů, jako seš ty. Pro tebe už kotel žádný nemám. To ti rozčistím řetězem pomůžu. Běž domů, řetěz bude.
0: To řek a vylít asi tak půl metru nad zem. Rozsvítil se, jak žárovka, a povídá,
3: no, teď abych tě rozesmál.
1: a začal se točit a točit, až se celý les rozsvítil, lítali z něj jiskry, jako když mamutí bruskali, že ocelovou lomenou hřídel. No, ne, že by se to kováři moc líbilo, ale smát se musel. A smál se ještě celý týden, když viděl, jak se první lokaj divil, že ten řetěz do rána přece ukoval. A kníže pán mu dokonce poslal 1000 dukátů. Ale pak ho smích přešel. První lokaj si zase vyčíhal, kdy měl kníže pán zase náladu a začal syčet jako had. Kovář se jasnosti holedbá, že všechno dokáže, že by se jeho jasnost kníže pán sám prej od něj mohl učit. A tudle prej ho někdo viděl, ani to nechci říct jasnosti, jak si před zámkem odplivnul. No zkrátka dobře, ještě toho dne první lokaj četl kováři divnou objednávku. Za jednu noc kovář vodu z řeky do zámeckého parku přemístí. Za to obdrží 1000 dukátů. Nesplní-li, dostane provaz. Bim ho. Kovář se zasmušil. Ale kovářka se radovala. Zítra budu vdova, hola, hej, hej. A když se jí kovář o radu ptal, dala mu ji. Než veřejnou ostudu, ať si tedy kámen kolem krku uváže a jde se utopit. Víte, mužský, to je divnej národ. Když věří své ženě, tak neprokouknou, co by každý jiný osel prokouk. A tak kovář se sebral a šel k vodě. Přišel k řece a kouká, kde by jaký valoun našel, že by si ho dal kolem krku, až blunknul tam, aby už měl po starostech. Co pa tu hledáš? Proč parači nejdeš na pivo? Ozvalo se z vody. A hele, tamhle za rákosím kouká z vody mokrá hlava a hovoří. Pro pána vodník Čochtan, to mi ještě scházelo. Počkej, počkej, neutíkej, povídá ta mokrá hlava a začne se přibližovat. Pár kroků do břehu se vynořila víc a už se brodí ven celý vodník. A jak tak leze ven, hned osíchá, jenom z šosu mu voda kape. Kvář by utek, ale nemůže. Noha se mu propadla do bahna a nej vytáhnout. Tak Čochtan si ho obejde, prohlídne si ho a hned ví, oč jde. Tak koukej, jestli se chceš utopit, tak jinde. Já dušičky pod hrničku už dávno nedávám. A abys mi tu nafouknutej utopenec po řece rejdil, na to už nemám žaludek. Zachytíš se mě někde pod kořenem a budeš kazit vodu. Bude se to teďka tady všecko třít a jak ten potěr k tomu přijde, aby dýchal hnilobu. Dost škody nadělaj papírny a továrny. Ještě ty bys mě tady scházel. A co tě to tak popadlo? Mladej, silnej. A svět tě netěší.
4: Inu, těšil by, kdyby...
1: No, kdyby co? No, kovář se tedy Čochtanovi svěřil. Podívejme se tak vodu z řeky do parku. Za jednu noc nanosit safra, safra, to je nějaká tvrdá norma. No, ale když už ti čert pomohl, tak to ti vodník musí pomoct taky. Když už pro nic jinýho, tak protože jsme oba Češi a že jsme oba z tradice proti vrchnosti. Hele, vlez si mě tadyhle na záda, no, musíme proti proudu tamhle k hornímu mlejnu. Vytáhl kováře z bahna, posadil si ho na záda a šel s ním do vody. Když byl popás v řece, povídá Čochtan, resl sem a resl tam. A jen to řek, vyrostl mu pod šosama s odpuštěním šroub. A ten se začal točit a točit a už si to šupa jedili proti proudu, jen se voda pod Čochtanovým pupkem rozstřikovala. Za chvíli byli u horního mlejna. Čochtan zarejdoval takhle pod hlavní stavidlo a povídá, hele, dávej pozor, já teďka jdu tamhle dolů zacpat šlajsnu a nadzdvihnu jez. Až na tebe zahoukám, ty vytáhneš tohle stavidlo a pak utíkej, utíkej, ale rychle. Páč voda se přeleje a poteče rovnou do zámeckého parku. To dořek, nastartoval se
0: a frčel ke šlajsně. A netrvalo to dlouho a už bylo slyšet houknutí. Kovář zabral, vytáhl stavidlo a uháněl domů. Ještě když si lehal, tak se musel smát, jak tomu čochtanovi se ten šroub vrtěl s odpuštěním tedy rovnou pod šosama. A smál se i druhý den, když se koukal, jak první lokaj, kalhoty vyhrnutý, brouzdá se parkem ke kovárně a v pěkném koženém míšku nese 1000 zlaťáků od jeho jasnosti. Jeho jasnost už byla stará jasnost a už jí to v hlavě povážlivě kornatělo. Toho ten první lokaj uměl využít. A když zase jednou kníže pán měl náladu, začal mu hučet do ucha. Ten kovář neví, co by roupama dělal. Jasnosti. On sice umí kovat, ano, ano. On sice umí přelejt vodu z řeky do parku, ano, ano. On umí moc, ale jasnosti, on za to moc vydělává. To kazí v nejde dáli morálku. A tudle prej věrohodnej jeden lokaj slyšel od jinýho, ještě věrohodnějšího lokaje, že kovář kašlal směrem na zámek.
1: Ale, no ale jak ho, ale potrestáme, když všecko umí, aště nakonec mě to zase bude stát peníze.
0: A jeho jasnost už se skoro začala zlobit. Fimfárum jasnosti. Fimfárum ale neopatří, povídá první lokaj.
1: Cože on to plká, cože?
0: Fimfárum jasnosti. Fimfárum.
1: Co to je? Fimfárum.
0: No právě, že nic jasnosti. Ani já nevím, co to je fimfárum. Takže ať přinese, co přinese, můžeme říct, že to fimfárum není a pověsíme ho.
1: On má ale nápadný fimfárum, šmík a bude vyset.
0: A jeho jasnost se tak bavila, že usnula. Tentokrát si kovářka s lokajem libovali. Fimfárum kovář nesežené. A bude času na milování. Chudák kovář prolistoval všecky slovníky cizích slov. Finesa, finish, finitní, finta, fiola, fistule, five odsklok, až k fiskultuře, ale depak flagelanta i flažolet to našel, ale fimfárum nikde. A když si ženě postěžoval, no, tak však víte, co mu řekla. Tohle, že nepřinese samo sebou, tak ať si veme tamhle pušku a ať se radši jde do lesa a zastřelit sám, než aby byla ostuda s popravou. To už ale kovářovi to začalo vrtat hlavou. Oběsit mě poslala, utopit mě radila a teď mi dává flintu. V hlavě se mu to kutálilo sem a tam, až došel k řece. Měsíček svítil a na mělčinách to šplouchalo, jak se ryby třely. Hřbetní ploutvičky se v měsíčku blištily a jen se nad vodou tetelily. A nad tím vším sedí čochta na vrbě a usmívá se. Prst na rtech kýve na kováře a šeptá tiše, tiše. Řekou proudí láska. Chceš mi něco?
2: Fimfárum chci. No počkej, jestli chceš takovýma slovama ryby plašit, ty nemehlo. No nechci plašit. Ne, fimfárum chci.
0: A kovář se mu zase svěřil.
2: Fimfárum?
0: No co by to mohlo být, to neznám.
2: To mě samotného zajímá. Čerti vědí, co to může být.
0: No vidíš, když čerti, tak čerti. Ty jednoho znáš, tak se ho zeptej.
2: A kde ho najdu?
0: No počkej, jestli dnes pátek, tak hraje v tom zříceným mlejně Mariáš s těma strašidlama, co tam mají službu.
3: A poněvadž pátek byl, kovář tam čerta našel. A jaké pak dlouhé fraky, hned se mu svěřil, co má obstarat. Fimfárum, ti dát mohu, ale nikoliv zadarmo. Dáš mě za to fimpárum, počkej, 3 zlé duše mi dáš. Platí? Já potřebuju 3 exempláře do pekla na výstavu pro dorost.
0: Kovář povídá, 3 zlý duše, tolik zlých lidí neznám.
3: Protože jsi idealista. A já si je vyberu, až je poznáš. Tak co, platí? Platí. Tak pozor. Tohle to je fimfárum, povídá čert a přitom vytáhl z holinky proutek jen o chlup tenčí než ta nejtenčí rákoska a hned pokračoval. Je jenom jedno na světě, čili unikát. Pak podívej se, vezmeš fimfárum a takhle jim švihneš. A všecko, co se hýbe, stuhne a znehybní jako na obrázku. Nehne se to, dokud nešvihneš po druhé, to si pamatuj. A teď běž domů a tiše vylez na půdu na ceknici, ale tu pušku tady nech v lese, tu sebou domů neber. Jakmile uslyšíš svou pušku štěknout, koukni se dírou od suku dolů do seknice. Tak si myslím, že to fimfárum budeš moc hned vyzkoušet. Pšouklo to a čert byl pryč. Kovář opřel flintu o strom a šel domů. Vylezl na půdu a přemýšlel, ten čert má něco za lubem. Ale co? A v tom z lesa zalehla rána. Pohlase to byla jeho vlastní kulovnice. A hned se dole v seknici rozsvítilo. A bylo slyšet kovářku, jak se směje a hlaholí, ale ještě jeden hlas se smál a hlaholil, hlubší a ne neznámý. Kovář koukne sukem a vidí ve světnici svou ženu, jak se objímá s prvním lokajem a jak oba tancujou a libujou si, ta se nám to dneska daří, konečně je po kováři. A tancovali jako zběsilí. Kováři se udělalo červeně před očima, trošku mdlo a ve vteřině mu bylo jasno, co tak dlouho nechápal. Tak vy takhle, za mými zády, povídá. Vezme fimfárum a švih! A kovářská první lokaj znehybněli, jako když utne. Stáli ve světnici s nohou tanečně pokročenou, s tváří rozjásanou, ale jako z kamene, jako ze žuly. To už kovář se běh z půdy a popad hřemen a pěkně do nich začal mydlit. Kovářka, nekovářka, lokaj, nelokaj, hlava, nehlava. A když se hřemen roztřepal, popad koště. Matka mladé kovářky se probudila, slyší rány a jde se podívat, co se děje. Držela dceři a lokajovi palce a tak se pustila do kováře a chtěla párek bránit. Kovář vezme fimfárum a švih a baba stuhla, jako když přimrzne. Tak to koště kovář o tu babu dodělal. A pak ze žalu i z únavy přišla na něj mrákota, sedl si za stůl, podepřel si hlavu a usnul. Ráno se probudil, umyl, nasnídal, oblékl se do nedělního, kovářku s lokajem nejdřív pěkně provazem omotal, vzal fimfárum a švih a hejbejte se a pěkně přede mnou a hybaj. A tak je obživle hnal před sebou, aby je ukázal celé vesnici pro výstrahu. Jenže na návsi málem by je byl ztratil. Pasáčkové, jako každého rána, vyháněli dobytek a husy na pastu a tam se to najednou všechno srazilo a semlelo. Lokaj toho chtěl využít a už se vyvlík, stará baba začala křičet a splašila bejka. Ten se vzepnul na zadní nohy, také ze zadu se jí opřel o ramena, do toho vlítly ovce a husy a v tomhle chumlu kovář už nevěděl jiné rady, než že popad fimfárum, švih! A všecko stuhlo, jak to bylo. No to se ví, celá vesnice se seběhla, ale také, kde se vzal, tu se vzal pan nádlesní.
0: o kterém jenom kovář věděl, že je čert. Odvedl si takhle kováře do kovárny a že prej si jde pro honorář za fimfárum. Že prej si vybral ty tři zlé duše. Toho lokaje, kovářku a paní tchýni. Aby kovář švihnul a on, že už se postará, že už si je odvede. Trestat to můžu, pomyslel si kovář. Ale na duši právo nemám. Nikdo nemá právo na lidskou duši. No tak chvíli dělal, jako když přemýšlí. Zatáh jednou, zatáh dvakrát za měch a když vyskočily plamínky v ohništi, šup, a hodil fimfárum do ohně. Zasyčelo, zasmrdělo a bylo po něm. A zrovna tak pan nádlesní, jen toho smradu zbylo po něm víc. Na návsi mezi tím vypukla panika. V té chvíli totiž, co pan nádlesní se měnil v obláček síry, všecky ty tři znehybnělé postavy najednou skameněly. Lidi se lekli a utíkali a volali Pětran do čepice, drželi se za hlavy a rozprchli se všemi směry. Když tohle kovář viděl, hodil si ranec přes rameno a pěkně tiše zadem přes zahrádku kolem Čochtanovy vrby do lesa. A už ho nikdy nikdo neviděl. Alespoň ne v Nejdedáli, kde po něm zbyl ten podivný pomník. Ale byl prej viděnej na Milevsku. Prej se tam oženil s docela hodnou ženskou a ta prej složila písničku, která se dodnes na Milevsku zpívá.

0: Rasmus, Francimora, Olda, Kajzra. Čarodějku, jejich mámu, halabábu, Jana Singová.
1: My jsme zpívající čtvrtá třída.
2: Bandu loupežníku Jiří Vimr hlídá.
3: Jan Šmíd, kapitán mrtvý byl.
4: A řada dalších herců se hraje vám komedii.

0: Jděte, hoši, moji milí.
1: Že to budeme, Aneka?
0: Natrhat čarovné bílí pro živnost své mačičky.
1: Jdeme. Zde je, mamko, večernice.
2: Vidíš?
1: Černýš?
2: Komonice
1: na kouzelné mastičky.
0: Naučím vás čáry, triky.
1: Jo.
0: Udělám z vás kouzelníky.
1: Já země.
0: Nevyjdete na prázdno.
1: To my víme, drahá mámo, že tvé řemeslo, jak známo, má doslova zlaté dno.
0: To jo.
3: Dobrý den přeji, má poklona. Uctivý služebník, stará paní.
4: Jaká pak stará paní? Je mi teprve 150 let a můj tatínek blahé paměti se dožil rovných 280.
3: V tom případě prosím za prominutí, panínko.
4: A co pak vlastně pohledáváte v tomto hlubokém černém lese?
3: Pátrám to po jisté paní Halabábě a napadlo mne, jestli tahle dřevěná chaloupka není náhodou jejím obydlím.
4: No to jste uhád, že to je má rezidence.
3: V tom případě račte vy osobně být madam Halabába. Koncesovaná kouzelnice.
4: Druhá trefa rovnou do černýho.
3: Sláva, jsem tedy na správné adrese.
4: Momentíček, a vy račte být kdo, fousatý pane?
3: Všetečka Vlastimil, vrchní školní rada.
4: Těší mě, tak prominentního klienta jsem tu ještě neměl.
3: No pardon, madam, nepřicházím jako zákazník, nýbrž co by školní inspektor. Úředně se totiž zjistilo, že ráčíte mít dva potomky.
4: Chlapce jako maliny, to se musí nechat. Koukejte, zrovna se vracejí z lesa, byli sbírat čarovné bylinky. Ten starší edudant je na svý leta už hezky vyspělý. Věřil byste, že má 120 kilo živý váhy? No mladší Francimor je sice drobinka, hubeňourek jako nitka, ale za to je to inteligent.
3: Já.
4: Pojďte se ukázat, panu inspektorovi synáčkové moji, pojďte.
3: Není třeba, vážená. Mne ani tak nezajímá zevnějšek vašich synů, jako spíš... Kam je posíláte do školy?
4: Kam bych je posílala? Za nějakých 50 let po mně převezmou čarodějnickou živnost. Tak je radši pomalu zaučuju do řemesla. Nemám pravdu, hoši, nemám.
5: No jo, mámo. A já mám už zase hlad jako vlk.
4: Vem si v troubě, pekáš sekaný. V kredenci je bochní chleba. Ale nech tuhle Francimorovi aspoň krajíček. Oh.
6: Děkuji, máť, jako by se stalo. Já nemám zatím na pokrm ani pomyšlení.
4: Vždyť si k obědu sezobl akorát 3 zrnička rýže.
6: Nestřídmost v jídle se mi, jak dobře víš, mama, příčí.
4: A co vy, pane inspektor, nedal byste si porci uzenýho bůčku?
3: Nepřišel jsem hodovat, vážená paní Halabábová. Nýbrž jsem zde za účelem dotazu. Proč jste dosud neodpověděla na naši písemnou výzvu, abyste poslala syny do školy?
4: Já... jsem to asi založila někam do šuplete. A co si tak jeden má počít s ohřením lejstrem, když si ho neumí přečíst, že jo?
3: Aha, tady to máte. Vyhlášená čarodějnice a ve skutečnosti neumí ani číst, ani psát.
4: No za mých mladých let, pane inspektor, si na školu moc nepotrpěli.
3: Co bylo před 150 lety, madam, to dneska neplatí. Bývaly časy, že ani císař si nedokázal přeslabikovat kroniku, ale dneska musí mít školní vzdělání s prominutím i největší trouba.
4: Jo.
3: Zkrátka a dobře. Já vám z moci úřední ukládám, abyste své syny Edu Danta a Francimora vybavila penálem, taškou a perem a bez prodlení je poslala k nám do školy.
4: Pro pána Jana, pane inspektor, a nepočkalo by to do zimy? Vždyť hnedle začnou prázdniny.
3: Jest pravdou, že již píšeme 10. červen, ale to pranic nemění na úředním rozhodnutí. Edu Dant a Francimor využijí posledních dnů školního roku k seznámení se spolužáky a navíc se mohou zúčastnit školního výletu, který se koná ode dneška za 3 dny. Sraz je v 8 hodin ráno před školní budovou. A nyní se vám již, vážená paní čarodějnice, ve vší úctě poroučím. Krásný vzhled.
4: Jo, to je nadělení. Chlapečku, vy můj malý. Tvoj čert. co by ho vzal, dětka fousatýho. Ale já vás nedám. Nikam vás nepošlu.
7: Úřadu je nutno vyhovět, jinak bys mohla mít z toho pěknou polízanici, máti.
5: A já, abych pravdu řekl, se na ten školní výlet docela těším. Hlavně napeč pořádně ranec buchet, mámo, připrav uzenou kýtu a k ní pecen chleba.
6: Nesmíme ovšem, bratříčku, zanedbat ani řádnou cestovní výbavu. Mm-hmm. Připravit pevnou, avšak pohodlnou obuv, čepici proti úpalu a brýle proti slunci.
4: Mm-hmm. Všechno vám se ženu, děti moje, to víte, že jo. A co nese ženu, to vyčaruju. Mm-hmm. Tak nějaký dopravní prostředek, víte? No tak co bychom, no, nejspíš vytáhnu z komory koště.
6: Myslíš, mama, ono prastaré pometlo po prababičce?
5: Ale teď mě neunese.
4: No to se moc pleteš, Edu Dante. Já na něm zamlada děti lítala na Filipo Jakubský noci, no, a pobrala jsem sebou čarodějnice ze všech okolních okresů.
5: Zamlada.
4: No náramnej vehikl to je. Jen ho musím dát do richtiku. Pojďte, chlapci, pomůžete mi s tou generální opravou. Pojďte, no, pojďte.

0: Milí žáci, seřaďte se nyní na chodníku podle tříd a žádné strkání a povykování. Za několik minut vykročíme na školní výlet za zpěvu písně Krásný vzhled je na ten boží svět.
1: La, la, la, la, la.
0: K žactvu páté a dnes přibyli dva nováčkové. Hejte, právě přicházejí. Přijmete je tedy družně do svého středu. Vítejte, hoši. Zde je vaše třída. Třído, vaši noví kamarádi.
2: Hele, kluci, jak se jmenujete? Já teda jsem Šimandl.
3: Mé jméno jest Francimor.
4: Edudant.
2: Jeden jako sud, druhý jako píšťalka. A co pak to vlečete za pometlo?
4: Na tom ses mohl s náma svíst, kdyby ses neposmíval.
3: To je totiž kouzelné koště, abyste věděli.
2: Kluci, nenechte se od nich houpat, že jsou čarodějníci. Jsou to akorát obyčejní balíci, akorát, že jeden jako almara a druhý jako špagátek.
3: Však ty nám uvěříš, žáku Šimandle, jen co ti předvedeme své kouzelnické umění.
2: Kvíďánko, já mám pro strach uděláno, ty tintítko.
4: A co bys tomu řekl, Šimandl, kdyby ti z ničeho nic narostly takový uši?
3: LCPC na moruši, Šimandl má oslí uši.
1: Šimandl jako osel vypadá.
0: Kdo pak to tam dělá z dobu a výtržnosti? No ovšem, žák Šimandl, okamžitě si sundej ty uši a přestaň se šaškovinami.
2: Kluci, nechte toho, já už se vám nebudu posmívat.
3: Abrka, brhati, pati.
4: Ať se oslí uši ztratí.
3: Tak co, již nám věříš, chlapečku?
2: Teda, jestli jste doopravdy čarodějníci, tak nás veste na tom koštěti nad městem.
3: Hned se dočkáš. Ty si sedí dopředu, Edudante, já budu vzadu u kormidla a vy ostatní se rozsadíte na násadě mezi námi.
4: Ale potichu, ať to nevidí ten inspektor.
0: Milí žáci, na radnici právě odbyla osmá, vezměte se vždy dva a dva za ruce a kupředu na školní výlet. Krásný vzhled je na ten boží svět.
4: Tak co, kluci? Sedíte dobře?
2: Všechno v pořádku, tak dělejte.
3: Edudante, můžeš provést start.
4: Straky, fraky, saky, paky, vzhůru koště, nad oblaky.

0: Co se to zase děje? No ovšem, táta a všichni dolů, okamžitě. Kdo neposlechne, má dvojku. Schování, povídám, dolů. Kdo to kdy viděl, aby školní mládež poletovala v pověcí?
1: Tak co, bráško, vylítne věštěvej?
2: Stačí, Edudante, radši přidej na rychlosti, ať je to opravdu cesta letem světem. A vy se, hoši, dívejte pozorně dolů. Právě pod námi se nyní rozkládá zřícenina hradu Litice. Tamto malebné městečko se zove Kostelec a namodralá stuha pod námi je ve skutečnosti říčka Orlice, tuším divoká. Má někdo nějaký dotaz?
3: Jo, tady.
2: Copak, spolužáku Šimandle?
3: Do čeho to zrovna letíme?
2: Správná otázka. Našemu koštěti se právě valí do cesty mračna, kterým se vědecky říká kupovitá oblačnost. Už jsme v nich.
3: Páni, to má jako v ranci.
4: Bratře Edudante, rychleji, proč naopak brzdíš?
5: Brzdím, člověče, on mi to nějak přestává poslouchat.
4: Snad neporucha v řízení, poslyš, sourozenče, neklesáme.
5: No jo, brácho, a pěkným fufrem.
3: To jako, že slítneme dolů, jo. Pomoc, havárie, pomoc.
4: A kdy to ten kluk nedělá paseku?
2: Šimandle, nedělej zbytečný povyk. A vy, spolužáci, klid a rozvahu, nic se neděje. Snášíme se do hlubokých lesů a než napočítáte do 10, přistaneme hezky rovnou tamhle na pasece.
4: No prosím.
5: Yeah.
2: A stojíme zas na pevné zemi.
3: Jenomže co si počneme sami v takovým hlubokém lese? Co když je tady dravá zvěř?
5: Ale nedělej tu paniku, Šimandl, nebo mě rozčilíš, jo?
2: Milí spolužáci, vytáhněte své přesní dávky. Než posvačíte, dá Edudant létací koště do pořádku.
6: Mm-hmm.
2: A já se mezi tím pohlédnu po lidském obydlí.
6: Tamhle tím směrem jsem zahlíd mezi stromy velikánský dům.
2: Skvělý postřeh.
6: Mm-hmm.
2: Hned se tam vydám. A vám zatím přeji dobré chutnání, spolužáci.
3: Děkuji.

králové a knížata nemají nás v moci, to ne. Jsme jak dravá zvířata. Máme den i v noci. My dnes sedíme v krastí, v noci jdem na lup, který padne.

0: Slušná písnička. A ti chlapi uvnitř. Nemytí, nečesaní a dokonce neoholení. Ještě, že je nevidí moji spolužáci, byl by to pro ně špatný příklad. A tohle? Kdo to kdy viděl mezi spořádanými lidmi? Opět pálenku z prádelního hrnce. Aby to tak nakonec byly loupežníci. Jen tiše, jen tiše.
1: No zpívat.
0: Tiše. Povídám ticho, bando. Jo.
2: Zaslech jsem za dveřma podezřelý šramot.
0: Je.
2: Nejspíš někdo šmejdí okolo našeho příbytku. Aby to tak byl nepřátelský svět. Otevřte opatrně dveře.
0: Jo.
2: Ostatní si připraví bambitky a týky.
3: Mám tě, zlosine. Honem se přiznej, cizáku. Nebo jsi synem smrti.
4: Okamžik, prosím. Především dovolte, abych vám i vaší družině popřál dobrý den.
0: A veselou zábavu, generále.
3: Já sice nejsem generál, že? Ale komu čest, tomu čest. Abys věděl, před tebou stojí strašný vůdce loupežníků. Celeríni.
0: Těší mě.
3: A kdo jsi ty? Proč pak si přišel, nepřátelský špehu?
4: Dovolte, abych vás opravil. Nep, nejsem ani nepřítel, ani špehoun. Nýbrž Francimor, žák páté a naše třída zabloudila a já tudíž pro ně hledám přístřeší.
3: Jestli nehrdloužeš, Francimore, tak my vám ochotně poskytneme nocleh i svečeř. Oh. Kokerelíni, jdi zaříznout berana.
0: Už běžím.
3: Upečeme ho školákům na rožně.
4: Nevím, generále, zdali si můžeme dovolit takový hodokvas. Moji spolužáci dostali na cestu jen malé kapesné. Na párek a na limonádu.
3: Nevadí, my už se nějak domluvíme, abych nebyl škodný, že jo. Hraje to fotbal?
4: Samozřejmě, generále, bratr Edudant je znamenitý střelec a já jsem velmi obstojný brankář.
3: Tak vidíš, to se mi náramně pasuje. Nás totiž pozejtří čeká zatra těžký fotbalový mač s konkurenční tlupou Šperháci a Vrahomorického.
4: Co pak vy, smím-li se zeptat, na místo loupežnictví soutěžíte ve fotbalu?
3: Ale kde pak, tohle je jenom memoriál Babinského. A mně zrovna chybí v naší jedenáctce dva nejlepší borci. Jeden sedí v šatlavě a druhý si zvrtnul kotník. Takže místo nich nastoupíte v našich dresech. Vy dva a budeme vyrovnaný, že jo?
4: To asi nepůjde, pane Celerini. Je mi moc líto. Nám zítra školní výlet končí a pozítří už zase máme počty a mluvnici.
3: Tak to ne, to žádný takový mě se nebude odmlouvat, když jednou řeknu, že pozítří budete kopat za naše mužstvo, tak to je svatý.
0: To jo.
3: Já za toho berana na rožni a za ten nocleh musím dostat svoje.
4: Okamžik, pane náčelníku, za prvé jsme ještě žádnou pečinku neviděli a za druhé, že vám není hamba takhle se handrkovat i kvůli trošce noclehu. Je to ostuda, že už ani mezi loupežníky neplatí staročeské pohostinství.
3: Cože?
4: Řekl jsem vám pouze čistou pravdu, prosím.
3: To je rebelie.
0: Jo.
3: Počkej, kam jdeš?
4: Odcházím vyhledat pro své spolužáky jiný útulek.
3: Nikam, stůj. Ostalče povídám dál ani krok. Chaso moje, chopte se ho. Spoutat a vrhnout do žaláře hlubokýho nejmín 5 saul a 8 coulů. Hurá na něj. Kde máte řetězy?
5: Tady.
4: Bídná stvůro. Tu radosti neudělám, abych kvůli tobě úpěl v okovech.
3: Pozor, ať neveme do zaječích.
4: Stejně uteču. Jsem tenký jako vlásek a mrštný jako ještěrka. Adie, loupežníci.
3: Zhoním, kokrhlíni. Okamžitě mi nastartuj motocykl.
6: Pozdě, šéf. Ten kujon titěrnej si vyskočil sám na vaši 500. Našláp ji jako nic a helejte. Veselé ujíždí do černých lesů.
3: Tak se za ním pustíme na bicyklech. Všichni na velocipedy a kupředu. Hurá!
7: Šlapeme, šlapeme, šlapeme do pedálu. Šlapeme, šlapeme, šlapeme do pedálu. Šlapeme, šlapeme, šlapeme do pedálu.
8: Šimandl, pojď mi podržet kleště, jo?
9: Co je to za rachot?
10: Jako kdyby se měl nějaký motocykl.
8: Kdyby se vzal v lese motocykl.
10: Tak se koukni, jak to štípe. Jako na závodech.
9: Ohromé.
1: Neseď

0: něm Francimor. Bráško, kde pak si splašil tu plechárnu?
1: Jo. Není čas na otázky, Edudante. Mám v patách loupežníky. Nastartuj ho na létací koště.
0: Nemůžu.
1: Proč?
0: Nepodařilo se mi opravit závadu.
2: Pro pána.
3: Kluci, pojďte se podívat. Loupežníci se jedou na kole.
4: A co jich je? Jů 20. Hopi nejmí 50. Je jich jako máku.
0: Co my si teďka počneme, Bráško?
1: Nezbývá nám, než jim uprchnout na jejich vlastní motocyklu. Hoši, nasedat. Naše životy visí na vlásku. Edudante, jeď.
0: Jo.
3: Stejně nás doženou. Koukněte si, jsou tím dál tím blíž.
1: Ježiši, mandle, ty věčně jenom kritizuješ a děláš rozbroje.
3: Povídám, že je máme hnedle v patách.
0: Tentokrát má ten rošťák bohužel pravdu.
1: Jenomže my teď nepotřebujeme nemilou pravdu, nýbrž roztomilý nápad.
3: Tak udělejte nějaký kouzlo, když jste čarodějníci.
1: Co to povídá? Já špatně slyším.
0: Ten kluk Šimandlovic má pravdu, Francimore, jenomže jaký fígl kouzel vždycky hodnem vykoubat. Mám to. Co? Šňupací tabák.
3: Tak už je začarujte, Hennais, nebo je s náma amen.
0: Francimore, začni, já se přidám, jo?
1: Andon, Dondion, Dordi, Mordi, Hašpion.
0: Ať se nad tím černým lesem tabákový oblak snese. Hurá, bando, do mráčku, našňupej se tabáčku.

0: to je dílo. Kýchají, až se ohýbají. Hepčíkají, až jim kalhoty praskají ve švech.
1: Vypadá to, že budou za chvilku docela vysíleni. Proč ješ? Zavoláme zdejšího myslivce, aby nám je pomohl chytit a potom je slavnostně odvezeme do nejbližšího města.
2: Já už se

0: Oj, vy mladí hrdinové vyrekovní školáci. Jako starosta starobylého městečka Kotrlec vám děkuji, že jste osvobodili náš kraj od strašné bandy loupežníka Celeriniho. V tuto chvíli již spoutatní loupežníci úpí v žaláři hlubokém 18 sáhů a 6 soulů, zatímco my se spokojeně můžeme odebrat na slavnostní hostinu, uspořádanou na vaši počest v tomto hostinci, který, jak račte vidět, je celý bezpečně zavěšen na mohutných řetězech v koruně obrovitého dubu. Než vám všem popřeju dobré chutnání, uděluji slovo našemu osvoboditeli Franci Mórovi.
1: Ctihodný pane starosta, velevážení občané kotrlečtí, já vám jménem naší třídy 5. A děkuji za vlídné uznání a přeji vám, aby se tu žilo lépe a radostněji.
0: Bravo, bravo.
1: A prosím bratra Edudanta, aby doprovodil spolužáky na hostinu. Já jsem totiž po té činěnici utáhný a spal bych, až to hezké není, čímž končím svůj slavnostní projev.
0: Ale to jste měl říct rovnou, mladý pane. Račte prosím vedle do dámského salonku, vidíte, je zrovna prázdný. Můžete si pohovět podle libosti, třeba na kanapíčku.
1: No, díky, pane starosto Brumajzle, ale já bych si raději vybral tu ten košíček z klubíčky vlny.
0: O, prosím, prosím, jak je ctěná libost. Moje choť Adelaida Brumajzlová bude na výsost poctěna. Tento pletací košíček je totiž její, vede kroužek zdejších paní a dívek, které z Rubínka v těchto dnech pletou slavnostní závěs pro našeho krále.
2: Tak mi na chvilku popřejte lehký spánek a já vám vinčuju dobré pochutnání. Edudante, dohlédni na třídu, ať spolužáci drží nůž v pravé ruce a vidličku v levé.
0: Hezky si odpočiňte, všechno bude v pořádku. A vy, prosím, prosím, račte za mnou, pane Edudante.
3: O, až po vás, pane starosto. Komu čest, tomu čest.
2: Akorát bych se rád zeptal, proč je tento hostinec zavěšen na řetězech nahoře v koruně dubu.
0: Má to své výhody, mladý příteli. Jakmile jste nahoře, stačí vytáhnout žebřík a nikdo za vámi nemůže. Někdy tu takhle najde celé naše městečko bezpečný útulek.
4: Útulek? Před kým?
0: Před svým vlastním králem.
4: Co?
0: Náš panovník Dildilbum je sice náramně dobrotivý a šlechetný pán, ale protože je velký jedlík, nemám-li říct přímo nenasyta. Počet obyvatelstva se u nás povážlivě zmenšuje a lidé se schovávají na stromech jako zrovna teď.
4: A vy to tak necháte, aby vám pan král pojídal spolu občany?
0: Jedno mi to není, to mi věřte. Ale podaný musí být panovníkovi povolí. Usnesli jsme se zahrnovat ho dary, aby byl dobře naložený a začal si vybírat proviant v jiných městech a výskách.
4: Já teda myslím, že by to chtělo nějaký mazanější trik. Můj bráška Francimor, ten vám obratem ruky vykloumá třeba tucet fíglů, jeden chytřejší než druhý. Zkuste se ho zeptat, pane Brumajzel.
0: Když mě to je žinantní burcovat, ho sotva usnul.
4: No tak já ho teda vzbudím sám. Francimore! Francimore!
0: No.
4: Kam pak zalez, že ho není vidět?
0: Ale uložil jste ho přece do košíčku s pletení.
4: No, ten košík je prázdný.
0: Ale to není možné, pane Edudante. Byla tam spousta vlny na závěs pro našeho nejmilostivějšího jedlíka. Podívejte se, prosím, ještě jednou.
4: Co pak bych přehlíd vlastního brášku?
0: Aby tak... Je.
4: Co?
0: Pro pána Jana, aby si ho moje choť zmílila s bavlnkou.
4: Je, a zapletla ho do závěsu pro krále Dildilbuma. Tak ho utíkejte vysvobodit.
0: To bohužel není možné.
5: Ne?
0: Ne. Onen závěs tu už není. Hned po jeho dokončení s ním zvláštní poselstvo vyrazilo poklusem do královské rezidence.
4: Ubohý Francimor.
0: Ani nevíte, jak mě tahle trapná příhoda mrzí.
4: Trapná příhoda, pane Brumajzl, to je tragédie.
0: Tragédie?
4: Co když ten kanibal Francimora v závěsu vyčenichá a slupne a já tím pádem přijdu o brášku a vám už nikdo neporadí, jak vyzrát na nenasytného krále. Musím Francimorovi pomoct. Jenže jak?
0: Drahý Edudante, sídlo našeho panovníka se nalézá uprostřed ohromného jezera. Z hlubin se tam tyčí vysoký sloup z křišťálového skla, na němž leží ohromná deska a na té pak stojí královský palác.
4: Říkáte uprostřed jezera?
0: Doslova tak.
4: Na vysokém sloupu?
5: je v něm vytesáno 3333 schodů.
6: To je jako nějaká pevnost.
7: Ono to taky je náramná pevnost. Dole u sloupu jedna pozuby ozbrojená stráž. Nahoře druhá.
6: Což?
7: Ano, a nejhorší ze všeho je královský hofmistr, dvorní lékař, velitel stráže a porcovací mistr v jedné osobě, králova pravá ruka, jménem Cerda Leofro.
8: Ubohý Francimor.
9: Tak z téhle šlavastiky mu nepomůžu.
10: Já vás zapřísahám, Eduda. To myslíte taky na nás. Jde přece o staroslavné město Kotrlec.
11: Jo, ale jak, pane Brumajzl? Sám jste povídal, že královský palác je uprostřed jezera. A já neumím plavat.
7: Nevadí. V našem přístavu kotví loď, její kapitán mrtvý, byl je můj dobrý přítel a bezpečně vás dopraví ke královskému sídlu.
11: Ale co moji spolužáci?
7: Dovolte, aby si je zatím vzala na starost městská rada. Budeme je šatit, živit a vychovávat. Uspořádáme pro ně opakovací hodiny z počtu i z mluvnice.
12: Je, to byste mi teda svalil kámen ze srdce, pane Brumajzl.
11: Vemu si na cestu jen spolužáka Šimandla jako pobočníka a pak už běda králi Dildilbumovi.
7: Přeju vám hodně štěstí, pane Edudante. Jen se bojím, jestli to stihnete dřív, než ke králi dorazí naše poselstvo s tím nešťastným závěsem.

0: Vaše královská nádher, ponížená deputace městečka Kotrlce vám přináší vřelé pozdravy od vašich podaných a jako stálou upomínku tento krásný dárek.
1: No ne,
2: ano.
1: To jsem rád. Lidičky, pojďte honem k mému trůnu. No pojďte blíž a vyklopte mi do klína všechny ty lahůdky a delikatésy, neboť jsem, jak víte, ustavičně při chuti.
0: Vaše královská kolosálnosti, hnedlinko vám ten ranec rozbalím.
3: Ano.
0: Co jste to přinesli, vy mezuláni?
1: Honem s tím na mízu a rovnou mi podej vidličku, cerdo.
0: Vaše královská kapitálnosti. Oni vám ti mameluci nepřinesli pečené selátko, nýbrž jakousi textilie.
1: Přestaňte se třást strachy, lidínky. Já vás neukousnu.
3: Ne?
1: Před chvilkou jsem snídal.
2: Aha.
1: A ty mi ukaž, co to vlastně je, cerda Leofrone.
0: Prosím.
1: No ne. Moc hezká prácička.
0: Jenže není k jídlu.
1: Věčná škoda. Ale my zas, cerdo, nesmíme tak docela kvůli proviantu podceňovat umění.
3: To ne.
1: Notabene, když z něho voní člověčina. Prostřete tu vyšívanou strakatinu přede mne hezky na stůl.
0: Hned to bude, královská šaramantnosti. Tak mleskněte sebou, dělbasové.
1: Na mou věru, zavání ten gobelínek člověčinou. Zrovna tady, uprostřed.
0: Má vaše impozantnost na mysli tohle místečko, co je na něm vyšité poupátko?
1: Podívej se na tu červenou nitku, cerdo. Vypadá jako malinkatá uzenka. A podívej se na ní tím svým skřipcem.
0: No ovšem.
1: Teď se dokonce pohnula. Jak dešťovka.
0: Vaše královská velkoleposti, to není uzenka, ani dešťovka.
1: Já.
0: Natož vlněná nitka. Nejbrž maličký lidský tvar.
1: Neříkej. To je arcimilé překvapení. Tak povídáš slovíček. Toho já slupnu jako malinu, jen co mi ho vypleteš z té přikrývečky. No tak dělej. A hezky z čerstva.
0: Když ono to sebou mrzká jako pídělka.
4: Au, to je mi ale... Pánové, proč mě lechtáte?
1: Podívejme, a dokonce to mluví.
4: Tak už dost, vážení. Nechte mě laskavě na pokoji, já si z té pletenice pomůžu sám.
1: Cerdo, klouček jak malovaný.
4: Trochu mi zdřevěnily nohy, na ruce mám jako z perníku, ale to napraví pár dřepů. Předpažit, předklon, záklon... A jsem zase fit. Vážení přítomní, mám čest se vám poroučet. Naschledanou. Arrivederci. Au, vítezé.
1: Cerdo. Chyďo.
0: Stůj, pidi mužíku. Dál ani krok.
4: To je nedorozumění vašnosti. Nejsem pidi mužík. Jmenuji se Francimor. A musím se co nejdříve vrátit do městečka Kotrlce.
1: Tady zůstaneš. Zde cerda Leofron, můj kuchař a hofmistr, tě uloží do špižírny a já tě při nejbližší královské hostině slupnu jako jednohubku, víš?
4: To pusťte z hlavy, vaše královská otylosti. Já sice vypadám jako měkké soustíčko, ale ve skutečnosti jsem nestravitelný, jak bych to řekl. Žovanec.
1: Já už strávil jinačí bizarérie. Kloučku, můj žaludek si poradil i se železným kastrolem. Cerdo, svaž ho, aby nemohl utéci.
4: Pánové, já protestuji proti takovému nakládání. Okamžitě mě pusťte, nebo...
1: No ne, ono se to pere. Cerda Leofrone, pro jistotu ho zavřeš semhle pod můj trůn. Tak, hošánku, šoupneme tě tam jako do posady a já si hned zase sednu, abys nám neuplách.
4: Vaše královská břichatosti, abyste nelitoval, já vás naposled varuju.
0: Jen se nenaparuj. Au, kopnul mě do holeně, to je ale šídlo.
1: Jak on změkne, rozsedím ho jako lívaneček.
4: Vy ještě budete koukat, jak vám zatopím.
5: Kde to vůbec jsem? Tma jako v ranci. Ještě, že mám jako správný žák na výlet svíčku a zápalky. Hezky se tu, Francimore, rozsvítíš. Tak. A teď ohníčku hřej, ať se to královské posezení trochu propeče.
1: Ty, Cerda Leofrone?
0: K službám, vaše královská okázalosti.
1: Když tě pálí žáha, cítíš to taky až tuhle dole?
0: Proč se vaše královská nádhera ráčí ptát?
1: Protože pod sebou cítím jakousi palčivost. Až tuhle.
0: Tuhle?
1: A ještě kousek níž.
0: Jo, ještě kousek níž.
1: No, až tam, no, tam. Pravou polovičku mám jak v plamenech. Přines mi honem nějakou medicínu. Och, to je žár.
0: No, tak já doběhnu pro nějaké kapky.
1: No, ale pospěš si, utíkej. Je mi, jako bych seděl na rozpálené plotně.
5: A to je teprve začátek královská obéznosti. Tahle svíčka vydrží hořet několik hodin.

0: mrtvý Bile, dovolíte mi vstoupit za vámi na kapitánský můstek?
1: Co si přejete, sire Pedunante?
0: No ne, že bych vám chtěl kibicovat do kapitánského řemesla, ale nemohli bychom plout poněkud rychleji, čili fofrem?
1: Promiňte, sire, ale navigace pokračuje přesně podle plánu.
0: Jo.
1: A za hodinu doplujeme k cíli, který nám určil pan starosta Brumajzl. Ještě nějaký dotaz?
0: Ano, když dovolíte.
1: Poslouchám.
0: Poslouchejte, proč vám říkají kapitán mrtvý Bill, když jste docela živý?
2: Protože transportuju v podpaluví smrtonosnou truhlici.
0: A co je v ní tak smrtonosného, že jsem tak zvědavý?
2: To je hluboké tajemství, sire.
0: A kdybych se do ní tajně podíval?
2: Potkal by nás všechny hrozný konec.
0: Ne, nemusíte hnedka na mě koulet očima. Stejně jsem o ní doteďka ani nezavadil.
3: Za to váš pobočník kolem ní všetečně brousí od chvíle, co jsme zvedli kotvy.
0: Zatrápený šimandl. No to kdo víte, zvědavý školák, taky jste nebyli jiný, co? A čistě mezi námi muži, co by mohlo být smrtonostného na teky sincerity k smíchu?
2: Sire Dudante, já vás varoval.
3: Ebenové skřínce se vyhněte na 100 honů. A mě dovolte, abych se věnoval kormidlu. Jak rečte vědět, mluvit s kapitánem za jízdy je proti předpisům. Ahoj.
0: Ahoj, kapitáne mrtvý Bile. Šimandl, co to bylo s tou ebenovou truhličkou, co?
4: Že bys věřil tomu smrťákovi, je to obyčejná bedna.
0: No a proč teda je na ní lepka a skřížené hráty, co?
4: Třeba proto, že si kapitán mrtvý byl do ní schoval pirátský poklad a nechce, aby jsme na něj přišli. Jenže my tomu starému korzárovi nesedneme na lep.
0: Ty, počkej, Šimandl, co máš za lube?
4: Pojď, koukneme se do ní zcela malou skulínkou.
0: Jo, a kapitán nás nechá hodit přes palubu.
4: Nic nepozná. Pojď, jenom se do ní mrknem jedním okem.
0: To nejde, Šimandl, já dal kapitánovi slovo.
4: Tak aspoň zatím postuj u dveří, kdyby náhodou šel někdo kolem.
0: Ale musíš mi přesně popsat všecko, co uvidíš, jo?
4: Teďka ještě nic. Jenom tenkej pramínek páry, co se prodírá ze škvíry.
0: No, kdyby se vzala pára v truhličce.
4: Hernajs, pořád nic nevidím. Zvednu víko kapku vejš.
0: Co to bylo?
4: Člověče, ono mě to ofouklo, jako když se zvedne horký vítr.
0: Honem to víko zaklapni, slyšíš?
4: Nemůžu, nejde to, otvírá se samo a pořád víc a víc.
0: Šimandl, ty jsi, víš co jsi?
4: Hele, buď slušnej.
0: No a buď, teď, co to bylo?
4: Co pak vím, jako by se z truhly vyvalil obláček.
0: A je pryč. Vylít ven. Víš, co si proved? A kapitán to viděl.
5: Všichni muži na palubu! Poplach! Spustit plachty! Blíží se děsná vichřice! SOS!
0: Co se stalo, kapitáne?
5: Tady jsou ti dva prokladci. Styďte se, sire Dudante. A váš pobočník Šimandl půjde před námořní soud.
0: Proč, kapitáne?
5: Za to, že vypustil do povětří vichřici Zurara, která byla uvězněna v ebenové skřínce.
4: Já to neudělal, to Edudan.
0: Šimandl, ty lháři prolhaná, přiznej barvu, nebo tě kapitán hodí přes palubu.
4: Já myslím, že třeba najdu v té almárce poklad.
5: A zatím si pustil ze řetězu vladařku všech zlých větrů, královnu tornáda, tajfúnu, jakož i hurikánu. Jen se podívejte, sire Edudante, jak řádí, jak pohazuje naši lodici jako s kořápkou. Za chvíli nás roztříští ho skaliska.
4: Tak na mě te plachty, já ti ujedem, já se bojím.
5: Teď už nám nepomůže žádná plachta. Hledat nějaký div nebo kouzlo.
4: Sím, tak ať Edudant nějak tu vychřici odčaruje. On to umí, jeho máma je kouzelnice.
5: Je to pravda, sire Edudante?
0: Neříkám, že není, ale nerad bych se chlubil.
5: No teď není skromnost na místě. Musíte okamžitě vychřici přičarovat zpátky do skřínky, nebo za chvilku ztroskotáme. Vidíte ty strašné útesy?
0: Když já s vychřicí nedělal ještě nikdy žádná kouzla, kapitán, nemám zkušenosti.
5: Zbývá nám už jen pár vteřin. 1:20.
0: Tak dobrá, no nechte mě s ní o samotě.
5: Všichni muži na svá místa!
4: Ale já se smím koukat, že jo?
0: Vyloučeno. Vem si putínku, Šimandl, a dívejvat volu spod palubí. Stejně jsme v téhle šlamasice kvůli tobě. Já tu musím zůstat s vychřicí docela sám. Si to spolu vyříkáme, královno uragánů.
6: Hu a hu, ty bídný červe, nade mnou nezvítězíš. Hu a hu.
7: Podívejte, paní,
0: Hu a hu, nebudeme na sebe houkat jako dva uličníci. Já vám neberu, že jste slavná královna Ziurara. A vy laskavě vemte na vědomí, že já jsem čaroděj Edudant. Jaký pak další povykování? Změříme své síly a bude to.
6: Rozlomím loď. Roztříštím. Rozbiju ji na maďaru.
0: Nevytahujte se, madám. Takovou paseku svede lec jaký trouba. Dneska má vtipný nápad větší cenu než ty lácký kousky.
6: Co to máš v ruce?
0: Co to mám? No, že jste už neviděla baterku? Podívejte, jak hezky svítí.
4: Pryčni, nebo ti ji zhasnu jedním fouknutím.
0: Milá paní Ziurara, to teda vám věřím, jo, že dokážete převrátit loď nebo vyvrátit strom, jo, případně i strhnout střechu, ale pochybuju, že byste dokázala sfouknout tuhle baterku.
6: Tak se dobře dívej.
0: No co je? Já se dívám a co vidím? Baterka svítí dál.
6: Tak moment, jen se naberu víc dechu. No, a je po světílku.
0: Ale co vás nemá? Chcete se pokusit do třetice?
4: Odfouknu ji až do moře.
0: Omyl, paničko, září jako sluníčko.
6: To jsem blázen.
0: Já mám nápad, třeba jste na tu moji baterku moc velká. Ale kdybyste se udělala menší a foukala slabším dechem.
6: Myslíš? Já to teda zkusím. Stačí?
0: Ne, kde pak ne. Pořád ještě jste jako hrob do police. Nejlepší by bylo, kdybyste se docela strkla, víte, jako křížalka.
6: Ještě.
0: Kdybyste se vešla zpátky do té černé truhličky.
6: Ale musíš mi pomoct.
0: Jo, z největší radostí. Vlezte si dovnitř, já teďka na vás trošku sklopím víko, jo? A vy tím pádem budete mít docela trůčký dech. Potom fouknete, ale veleje mě jako vánek. Baterka zhasne a vy budete na celém světě slavná jako sfoukávačka batere.
6: Tak jo, nastav mi baterku co nejblíž. Cítíš, jak umím vánek? Baterka zhasla?
0: Protože jsem zmáčknul vypínač a teďka ještě sklapnu víko vaší skřínky. Aha.
7: Ty bídáku! Zlosivé, pust mě ven, roztrhám tě na kusy.
0: Tudle, paní Zůrada.
8: Kapitáne, vichřice je zažehnaná.
1: Byl jste skvělý.
9: Sire Edudante, blahopřeju vám.
0: Díky.
1: Lavčíci, všechny plachty vzhůru.
4: Jsi fakticky světový Edudante, nenaučil bys mě taky čarovat.
0: To pusť hlavě, Šimandl, není čas na zábavu, musíme spěchat na pomoc Francimorovi.
1: Pánové, náš cíl je na obzoru.
0: Díky. Šimandl, doprovodíš mě do paláce krále Dildilbuma?
4: Já bych radši počkal na lodi. Stejně bych ti jenom překážel, víš.
1: Ty zbabělče.
0: Kapitáne, vy mě čekejte tady.
1: Ano.
0: Kdybych se do půlnoci nevrátil, bude to znamení, že se mi nepodařilo Francimora zachránit a že jsme oba zahynuli.
9: Ne.
0: Ano. V tom případě jste volný a můžete odplout.
1: Já pevně věřím, že se šťastně vrátíte, sire Edudante. A jestli vám to není proti mysli, já i celá naše posádka vám budeme držet palce.
0: Dneska nám každá pomoc.

0: Serda Leofrone, pomoc! Zahoď ty pilulky a vylej na mě škopek vody. Trůn od spodu pálí jako plotna. Jsem tu jak narožní a zvednout se nemůžu, nohy mě neunesou. Snad sami ďáblové rozdělali pode mnou pekelný oheň. Pomoc!
1: Vaše královská okázalosti, hlásím, že po skleněném sloupu stoupá do paláce neznámý člověk.
0: Dej mi teď pokoj s cizejma lidma, já mám pod sebou takovou palčivost, že mě snad připraví o rozum.
1: Dále vám oznamuju, že ten cizinec vystoupil nahoru a míří rovnou do paláce.
0: Ale nestarej se teď o cizáka a pojď ulevit svému potentátovi. To jsou muka.
1: Vaše podivuhodnosti, ten dotyčný právě vstoupil do hlavní brány.
0: Jestli pak má nějaký jiný král takové trápení jako já. A ke všemu ještě můj dvorní doktor cílí Sokra místo, aby mi pomohl.
1: Vaše královská úchvatnost, račte zachovat vladařskou důstojnost, neb do audienční síně přichází nezvaný host. Co mám udělat?
0: Nezvaný hosty nechávám, jak víš, rozhodně vyhodit.
1: Snad by bylo lepší počkat, až jak se vybarví. Třeba se nám bude hodit do špížírny.
0: A jde dál. Ty učíkej pro vodu, můj hermelínový plášť mi vzadu začíná doutnat.
1: Podle rozkazu královská impozantnosti. Hej, ty tam, pojď složit poklonu panu králi a přiznej se bez mučení, co máš za lubem.
0: Serda Leofron má pravdu, pojď sem blíž, ať si tě můžu prohlédnout zblízka.
2: Vaše královské otilosti, jsem známý badatel, doktor Edudant.
0: Tak ty jsi opravdický doktor? Mm-hmm. To je náramná trefa, človíčku. Já se zrovinka scháním po felčarovi.
2: Vaše korupulentnosti, já jsem sice spíš cestovatel než ranhojič, ale rád se ujmu vaší léčby, pokud vaše vypasenost splní moje přání.
0: Nech těch řečí a něco se mnou udělej. Vždyť já tu zkouším hůř než husa na pekáči.
2: Napřed mi povězte, jestli se ve vašem paláci nenalézá můj bratr. Je drobné postavy, jmenuje se Francimor a nešťastnou náhodou je zapletený do támhle té výšivky na vašem stole.
0: Heleme, nemyslíš ty nakonec toho malinkatého človíčka, co jsem dal zavřít tuhle do chrmné posady pod svým trůnem?
2: Cože? Vy jste uvrhl Francimora do takového potupného žaláře? Žádám, abyste ho i hned pustil na čerstvé povětří.
0: Ne, já nikoho pouštět nebudu, kam bych přišel. Já počítám s tím drobínkem v jídelním lístku. Už mě to zase ber. Paníčka, už to zase pode mnou žná sála. Doktore Edudante, smiluj se nade mnou.
2: Až propustíte Francimora.
0: To ne, ale můžeš si s ním popovídat tady přes tu mřížku.
2: Francimorku, slyšíš?
3: Kdo je to?
0: Ju.
2: Přišel jsem tě vysvobodit, ukaž se mi.
3: To zrovna, abyste mě vytáhli a naservírovali tomu korunovanému tlouštíkovi k obědu.
2: Ale vždyť já jsem tvůj bratr Edudant.
3: Ani nápad. Edudant je někde v městě Kotrlci.
2: Tak povylez a podívej se, co pak mě nepoznáváš.
3: Pojď blíž. Svíčka mi dohořívá.
0: Lidičky. Je-li pak to možné, mě je líp. Co se to stalo?
2: Zdroj vašeho trápení právě vyhasl, vaše královská tučnosti.
0: To je blahoslovutný, doktore Edudante, máš mé srdečné díky.
2: No, tak měl byste spíše poděkovat mému bratrovi.
0: Děkuju vám oběma. Poléz, človíčku z té posady, já tě nesním.
3: Jen aby, dejte mi napřed královské slovo, vaše zavalitosti.
0: Ale dám, co bych nedal. Tu je má ruka.
2: No teď už opravdu můžeš ven. Já ti pomůžu.
0: Bratříčku, Francimorku, nech se obejmou.
4: Pozor na má žebra, Edudante.
0: Tak jsme se nakonec šťastně sešli. A já vám, mládenci, za odměnu dám své dcery.
2: Co?
0: No, že jde pak měl princezny. No.
4: Vaše královská obéznosti, my napřed musíme dokončit školní docházku.
2: No.
4: Na uzavření manželského svazku nemáme zatím pomyšlení.
0: Jednou jsem řekl, že vás ožením a nechci slyšet žádné výmluvy. Jděte a vyřiďte hofmistrovi Cerda Leofronovi, ať bez prodlení přivede princezny sem. Můžou se rovnou převléknout do svatebního. No tak, co je? Neslyšeli jste?
5: Proč tu ještě okouníte?
4: Protože se chceme ve vší zdvořilosti rozloučit s vaší královskou korpulentností.
2: Než totiž práskneme do bod.
4: Neboli vezmem do zaječích. Mějte se tu, jak je vám libo.
2: My vám přejeme na dosmrti dobré chutnání.
4: A ještě lepší zažívání. Hluboce se vám se vší úctou klaní zde můj bratr.
2: Edudant.
4: A Francimor.
0: Tady zůstanete. Stráže, za nimi. Potrestat, oženit. Zbaštit.
2: Francimore, počkej, já ti nestačím.
6: Co pak? Bratříčku.
2: Kolika si může být hodin?
6: Podle polárky bych soudil, že 5 minut po půlnoci.
2: Oj, v tom případě je všecko ztraceno. Uložil jsem kapitánovi, aby nás čekal jen do půlnoci. Jeho škuner odplul a my uvázli na ostrově jako v pasti.
4: Jestli mě nešálí zrak, jakési plavidlo se tamhle ještě houpá.
2: Sláva.
7: Kapitáne, hej, hola ho.
2: Neumíte si představit, jak rád vás vidím živého.
7: Mrtvý byle.
8: Moje radost není o nic menší, sire Edudante.
2: Bratře, představuji ti nejskvělejšího mořského vlka, jaký kdy brázdil zdejší vodstvo.
4: Velice mě těší, kapitáne.
8: Potěšení je na mé straně, sire Francimore. Jsem šťasten, že jsem poslechl svůj vnitřní hlas, který mi napověděl, že se opozdíte o 10 minut.
9: Všichni muži na svá místa! Napnout plachty! Raz, 2, 3 a vpřed.
10: Kluci, ahoj. To je prima, že jste zase zpátky.
4: A podívejme, Šimandu.
10: To si medíš, Francimorku, jak jsem tě s Edudantem zachránil, co? A balíci z naší třídy budou kulit v oči, až jim povím, jaký jsem zažil dobrodružství.
4: Ale ovšem, naši spolužáci, málem si na ně zapomněli. Kde pak se zrovna teď nalézají?
2: Čekají na nás v kotrleckém hostinci.
11: Vesele, vesele, vesele.
12: Ach, ano, již vidím restauraci zavěšenou řetězy na košaté dubisko. Je to malebné obydlí, avšak poněkud nepohodlné.
13: Měl bys panu starostovi Brumajzlovi poradit, jak vyzrát na krále Dildilbum, aby se před ním nemuseli schovávat na stromech.
4: Ale to je přece docela jednoduché, nejlepší je pořádně panu královi zatopit pod trůnem.
14: Mladý pane Francimore, já vám jménem celého městečka děkuji za neocenitelnou radu.
2: No a my jsme zase rádi, že jste tu zatím vedli naši třídu k pilnosti a pořádku.
14: Snažil jsem se, seč jsem byl, a tady je máte všechny pohromadě.
15: Ahoj, Francimore, nazdar Edudante.
10: Děpíc, Šimantle.
4: Buďte zdraví, milí spolužáci.
10: Kuči, to vám bylo děsně napínavý, jak jsem tuhle s Edudantem vytáhl Francimora rovnou z chrtánu lidojedu.
15: Jú, nepovídej fakticky, tak honem nedělejte drahoty.
4: Mějte strpení, kamarádi. Na vyprávění bude ještě času dost. Teď se všichni bez otálení směstnejte.
13: Tady jakože se máte nacpat.
4: Do přívěsu motocyklu, ty si, Edunate, sedni za mne na tandem.
13: No počkej, a co s tím porouchaným koštětem?
4: Přivázat na záda, opravdu končíme doma.
13: Aha.
4: Horší, podržte si čepice.
13: Pofrčíme proti větru.
15: Yeah. Hip, hip, hurá, hip, hop, hop, ať jsme doma, co by dup.
16: Co jsem povídal? Celá škola se vrátila z výletu spořádaně ve stanovenou dobu, ale páta A musí mít vždycky nějaké extra bořty.
4: Velectěný pane inspektore, jest pravdou, že jsme se poněkud opozdili, ale na druhé straně jsme světem šířili dobré jméno naší školy a nabili jsme cenné životní zkušenosti.
15: Jo, jo, jo, jo, jo.
16: To by bylo chvalitebné, žáku Francimore. Jenom jestli je to pravda.
10: Sím, my jsme přemohli loupežníky a dokonce převezli jednoho lidojeda.
16: Ty buď sticha, Šimandle, abyčka, ještě vyvolám. Hlásí se znovu žák Francimor.
4: Pane školní inspektore, na svou čest před tímto fórem pravím, že jsme v každé době byli škole ku ozdobě.
15: Je to tak a nejinak, nejinak, Francimor je vzorný žák.
16: No, tak dobrá,
5: Pro tentokrát přivřu oko, ale v příštím školním roce žádné lítání v povětří. Žádné čáry a kouzla, to vám říkám rovnou, jako že se všetečka jmenuju.
12: Díky, pane inspektore.
5: A nyní se všichni rozejděte do svých domovů. Edu Dante, Francimore, na vás dva tady někdo čeká.
17: Maminko.
18: Mámo.
17: No, tak se mi ukažte, vy moji tuláci a školáci. Měla bych vám vycinkat za to vaše vandrování, ale všechno mi povíte cestou.
5: Ctěná paní Halabábo, nezapomeňte však své synky poslat po prázdninách do šesté, a?
17: Vy to víte, pane inspektor.
19: A kdyby snad i Matinka Pronával jiné práce zapomněla?
12: My to připomeneme.
19: Vštípili jsme si totiž velmi důležité ponaučení.
17: Jaké pak, že jsem tak zvědavá?
19: Kdo by bez školy dnes máti pokoušel se čarovati? Do jistá bystroskota.
20: Ano, jistě ono.
19: Napřed škola,
12: pak řemeslo.
19: Dneska totiž
12: platí heslo.
19: Škola, základ života. Jej!
21: Poslouchali jste rozhlasovou hru na motivy knihy Karla Poláčka.
22: Dudan a Francimor, v níž?
23: Edudanta dohrál Jiří Labus.
24: Francimora lépe Olda Kaiser.
25: Čau.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Břeclavska.
2: Na Břeclavsku začala fungovat první komunitní solární elektrárna energetického družstva Hnutí Duha. Panely na střeše ekofarmy probijou ve Velkých Hostirátkách, budou dodávat elektřinu farmě i členům družstva. Sdílení energie mezi zapojenými domácnostmi odstartuje od 1. srpna po dokončení administrativy. Do projektu je zatím zapojeno 16 odběrných míst a do budoucna se počítá s několika desítkami členů.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy převážně oblačno, k tomu ojedinělé přehánky, během odpoledne srážky četnější, může se vyskytnout i bouřka, večer srážky ustanou a začne ubývat i oblačnosti, přes den naměříme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

dělaj, ten on je můj, já jeho. Já jsem dala mé srdinko za něho. On je můj, já jeho. Já jsem dala mé srdinko za něho.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více. Aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z jižní Moravy.
4: Policii v Jihomoravském kraji posílí 194 nových policistek a policistů. Služební slib složili při oslavách Dne policie na brněnském náměstí Svobody. Po dokončení odborné přípravy nastoupí na útvary po celém kraji, včetně Brna. Noví policisté mají pomoci například při řešení kriminality, dopravních nehod i dohledu nad veřejným pořádkem.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy převážně oblačno, k tomu ojedinělé přehánky, během odpoledne srážky četnější, může se vyskytnout i bouřka, večer srážky ustanou a začne ubývat i oblačnosti, přes den naměříme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřená je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela. Občanské sdružení Kunovian a město Kunovice vás srdečně zvou ve dnech 18. až 21. června na 33. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto. Těšit se můžete na koncerty a přehlídku dětských souborů, sportovní zápolení, národní přehlídku mladých verbířů, gulášfest, koncert souboru Rosutec či muziky Harafica. Více informací na www.kunovské-leto.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Kyjovska.
2: Kyjovští zastupitelé schválili uzavření úvěrového rámce ve výši 70 milionů korun. Peníze mají především financovat výstavbu nové hasičské zbrojnice pro jednotku dobrovolných hasičů, včetně zázemí pro hasičský sport a víceúčelového hřiště. Město ale může část prostředků využít také na další investiční projekty. Úvěr má pomoci zajistit financování plánovaných rozvojových akcí bez jejich odkládání.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy převážně oblačno, k tomu ojedinělé přehánky, během odpoledne srážky četnější, může se vyskytnout i bouřka, večer srážky ustanou a začne ubývat i oblačnosti, přes den naměříme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela. Občanské sdružení Kunovian a město Kunovice vás srdečně zvou ve dnech 18. až 21. června na 33. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto. Těšit se můžete na koncerty a přehlídku dětských souborů, sportovní zápolení, národní přehlídku mladých verbířů, gulášfest, koncert souboru Rosutec či muziky Harafica. Více informací na www.kunovské-leto.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití. Skvělá letní pohoda. A taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Na Břeclavsku začala fungovat první komunitní solární elektrárna energetického družstva Hnutí Duha. Panely na střeše ekofarmy probijou ve Velkých Hostirádkách, budou dodávat elektřinu farmě i členům družstva. Sdílení energie mezi zapojenými domácnostmi odstartuje od 1. srpna po dokončení administrativy. Do projektu je zatím zapojeno 16 odběrných míst a do budoucna se počítá s několika desítkami členů.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy převážně oblačno, k tomu ojedinělé přehánky, během odpoledne srážky četnější, může se vyskytnout i bouřka, večer srážky ustanou a začne ubývat i oblačnosti, přes den naměříme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více. Aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
4: Policii v Jihomoravském kraji posílí 194 nových policistek a policistů. Služební slib složili při oslavách Dne policie na brněnském náměstí Svobody. Po dokončení odborné přípravy nastoupí na útvary po celém kraji, včetně Brna. Noví policisté mají pomoci například při řešení kriminality, dopravních nehod i dohledu nad veřejným pořádkem.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy převážně oblačno, k tomu ojedinělé přehánky, během odpoledne srážky četnější, může se vyskytnout i bouřka, večer srážky ustanou a začne ubývat i oblačnosti, přes den naměříme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreně. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.

Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela. Občanské sdružení Kunovjan a město Kunovice vás srdečně zvou ve dnech 18. až 21. června na 33. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto. Těšit se můžete na koncerty a přehlídku dětských souborů, sportovní zápolení, národní přehlídku mladých verbířů, gulášfest, koncert souboru Rosutec či muziky Harafica. Více informací na www.kunovské-leto.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Vodňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Téma, které jsem tady vzpomenul minulý týden, tedy ochrana zahrady i domu proti různým nepříjemným narušitelům, mělo opravdu velký ohlas. Zejména povídání o slepičkách a čmelících, které napadají. Přitom máme velmi účinný a spolehlivý, zdravý, neohrožující přípravek s názvem křemelina. Proč tedy právě křemelina a jak vlastně funguje? Křemelina je unikátní přírodní materiál, vznikla jako usazenina z mikroskopických schránek rozsívek, jednobuněčných řas s křemičitou stěnou, které žily v jezerech a mořských lagunách před miliony let. Těží se jako sediment, ale vyrábí se i synteticky. My nabízíme přírodní variantu, která se těží v Borvanech v jižních Čechách. Zajímavostí je, že pod mikroskopem vypadají jednotlivé schránky rozsívek jako velmi složité geometrické útvary. Právě jejich obrovské množství vytváří lehkou a vysoce porézní horninu, kterou nazýváme křemelina. Vypadají jako nasekané trubičky a právě jejich velká a členitá plocha pomáhá zachycovat jemné nečistoty. To v případě použití při filtraci. Účinek křemeliny na škůdce je mechanický, nikoliv chemický. Škůdci si tak na křemelinu nemohou nikdy vytvořit rezistenci. Křemelina ulpí na povrchu vajíček a jakmile se vylíhnou larvy, rychle uhynou při kontaktu. A protože křemelina není jed, lze ji použít i v ekologickém pěstitelství. Křemelina není repelent a nepůsobí okamžitě po kontaktu. Hmyz přes ní musí prolézt a trvá až týdny, než uhyne. Proto je dobré s ní třeba vysypat podlahu kurníku nebo nasypat do výběhu tak, aby se v ní slepičky mohly popelit. Při kontaktu s tělem škůdce křemelina mechanicky naruší ochranou vostkovou vrstvu hmyzu a absorbuje z ní ochranné tuky. Tím následně dojde k uhynu hmyzu v důsledku dehydratace. Účinek nastává během několika hodin až dní. Křemelina je tak vhodná jako prevence a ochrana než k řešení akutního napadení. Při navlhnutí sice ztrácí účinek, ale ten se opět obnoví, jak se vysuší. A na koho tento přírodní pomocník zabírá? Jsou to především čmelíci, mravenci, šváby, blechy, rybenky nebo třásněnky, tedy lezoucí miniaturní hmyz. A je důležité ještě říci, že přírodní křemelina není zdraví nebezpečná a při jejím dechnutí dostanete pouze záchvat kašle, na rozdíl od chemické. U nás koupíte speciální křemelinu proti cizopasníkům za velmi dobrou cenu a v balení 2, 10 a 25 kilo. Jak nám potvrdil dodavatel, křemelina je nedílnou součástí chovu slepiček nejen u malých chovatelů, ale i u velkých producentů. Od mikrofonu Rádia Jih přeje hezký den Zbyněk Kopeček, vinařský dům Domňany.
0: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Kyjovska.
2: Kyjovští zastupitelé schválili uzavření úvěrového rámce ve výši 70 milionů korun. Peníze mají především financovat výstavbu nové hasičské zbrojnice pro jednotku dobrovolných hasičů, včetně zázemí pro hasičský sport a víceúčelového hřiště. Město ale může část prostředků využít také na další investiční projekty. Úvěr má pomoci zajistit financování plánovaných rozvojových akcí bez jejich odkládání.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy převážně oblačno, k tomu ojedinělé přehánky, během odpoledne srážky četnější, může se vyskytnout i bouřka, večer srážky ustanou a začne ubývat i oblačnosti. Přes den naměříme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více. Aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Hodonínska.
4: Hodonín pokračuje v rozsáhlé modernizaci svých budov, která má přinést nižší náklady na energie. Do konce letošního roku vznikne ve 22 městských objektech více než 65 úsporných opatření, včetně instalace fotovoltaických elektráren. Solární panely už fungují na 4 budovách a další jsou před dokončením, například ve školách, školkách nebo ve sportovní hale.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes večer oblačnost, počátku se může výjimečně vyskytnout slabá přehánka, noční teplota 16 až 13 stupňů. Zítra na jihu Moravy oblačno, hlavně dopoledne a později odpoledne na některých místech může být přechodně i polojasno. Naměříme 26 až 29 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu jich cymbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřená je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela. Občanské sdružení Kunovian a město Kunovice vás srdečně zvou ve dnech 18. až 21. června na 33. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto. Těšit se můžete na koncerty a přehlídku dětských souborů, sportovní zápolení, národní přehlídku mladých verbířů, gulášfest, koncert souboru Rosutec či muziky Harafica. Více informací na www.kunovské-leto.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
2: Základní škola za alejí v Uherském Hradišti dokončuje už 18. školní rok, během kterého žáci nepoužívají osobní mobilní telefony. Škola přitom moderní technologie ve výuce běžně využívá, má k dispozici stovky tabletů i notebooků. Podle vedení mají mobily mimo výuku pomáhat chránit soustředění dětí, jejich vztahy i psychickou pohodu. Největší rozdíl je podle školy vidět o přestávkách, kdy spolu děti více komunikují a tráví čas bez obrazovek.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer oblačno, zpočátku se může výjimečně vyskytnout slabá přehánka, noční teplota 16 až 13 stupňů. Zítra na jihu Moravy oblačno, hlavně dopoledne a později odpoledne na některých místech může být přechodně i polojasno. Naměříme 26 až 29 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cimbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

Desa cestama pěsnička kotůla, dešuhaj s dívčatem hájem sa potůla. Bývají veselé, muziky hodové, v malovaných bůdách víno rubínové. To je kraj bohatý na lásku, na ludzí. Tam ťa pěkné dzívča hubičku prebudzí. Je tam jak v pohádce od našej mamičky, kde kráčáš dzedzinou do našej uličky. Je to jak voňavé prečňa.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více. Aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Hodonínska.
4: Z Hodonína vyjede 26. června první letošní Adriatic Express, který bez přestupů dopraví cestující do chorvatské Rijeky a nově také do slovinského Koperu. Vlak bude jezdit 6x týdně po celé letní prázdniny až do konce srpna. Z Hodonína odjíždí ve 20:29, do Koperu dorazí v 9:37 a do Rijeky v 10:04 následující den. Cena jízdenek závisí na termínu a obsazenosti vlaku. Rozdíly mezi jednotlivými spoji mohou být i několik stovek korun.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes večer oblačnost, počátku se může výjimečně vyskytnout slabá přeháňka, noční teplota 16 až 13 stupňů. Zítra na jihu Moravy oblačno, hlavně dopoledne a později odpoledne na některých místech může být přechodně i polojasno. Naměříme 26 až 29 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela. Občanské sdružení Kunovian a město Kunovice vás srdečně zvou ve dnech 18. až 21. června na 33. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto. Těšit se můžete na koncerty a přehlídku dětských souborů, sportovní zápolení, národní přehlídku mladých verbířů, gulášfest, koncert souboru Rosutec či muziky Harafica. Více informací na www.kunovské-leto.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více, aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Břeclavska.
4: Radní v Hustopečích diskutovali o možnosti využití předkupního práva k tržnici Pavlína, která je nyní na prodej. Podle znaleckého posudku má budova hodnotu zhruba 11,5 milionu korun. Debata se zaměřila na význam objektu pro město a možnosti jeho dalšího využití. Město zároveň zvažuje právní, ekonomické i provozní dopady případného odkupu, protože v budově působí řada nájemců s dlouhodobými smlouvami.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes večer oblačnost, počátku se může výjimečně vyskytnout slabá přehánka, noční teplota 16 až 13 stupňů. Zítra na jihu Moravy oblačno, hlavně dopoledne a později odpoledne na některých místech může být přechodně i polojasno. Naměříme 26 až 29 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Máma rád, mě máma rád.
1: Lubí, mě lubí.
0: Máma rád, mě máma rád.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Hodonínska.
2: Hodonín pokračuje v rozsáhlé modernizaci svých budov, která má přinést nižší náklady na energie. Do konce letošního roku vznikne ve 22 městských objektech více než 65 úsporných opatření, včetně instalace fotovoltaických elektráren. Solární panely už fungují na 4 budovách a další jsou před dokončením, například ve školách, školkách nebo ve sportovní hale.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes večer oblačnost, počátku se může výjimečně vyskytnout slabá přehánka, noční teplota 16 až 13 stupňů. Zítra na jihu Moravy oblačno, hlavně dopoledne a později odpoledne na některých místech může být přechodně i polojasno. Naměříme 26 až 29 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

duše s tělem. Hádala se duše.

viny. Nedávej mě duše viny, byla ze mnou v každé chvíli.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více, aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
4: Základní škola Za alejí v Uherském Hradišti dokončuje už 18. školní rok, během kterého žáci nepoužívají osobní mobilní telefony. Škola přitom moderní technologie ve výuce běžně využívá, má k dispozici stovky tabletů i notebooků. Podle vedení mají mobily mimo výuku pomáhat chránit soustředění dětí, jejich vztahy i psychickou pohodu. Největší rozdíl je podle školy vidět o přestávkách, kdy spolu děti více komunikují a tráví čas bez obrazovek.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes večer oblačno, zpočátku se může výjimečně vyskytnout slabá přeháňka, noční teplota 16 až 13 stupňů. Zítra na jihu Moravy oblačno, hlavně dopoledne a později odpoledne na některých místech může být přechodně i polojasno. Naměříme 26 až 29 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: najmilejší zádaň les.
1: A keď se bude spát a ty

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ďakujeme krásne, Bratislava.
1: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Posloucháte rádio Jich Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Tak začneme. Jméno?
2: Spurný. Jarda Spurný.
1: Povolání?
2: Po co?
1: Povolání.
2: Řidič autobusu.
1: Ježiši, u zadrženého bylo zjištěno v krvi 4,2 desetiny promile.
2: Nemůžete to zaokrouhlit směrem nahoru.
1: To jste měl odvahu si sednout za volant?
2: Naopak, já jsem neměl odvahu střízlivej. Víte, co to tam, jak to tam vypadalo? Takhle ulice klikatý náledí, kam jste dokoukla zrcadlo. A za sebou 11 metrů plechu plný lidí?
1: No, tak snad stačilo říct si cestujícím, že třeba nejste ve formě, aby si vystoupili a došli to pěšky.
2: No, jim si tam zlámali hnáty, víte, tak to bylo nebezpečný, hrozně.
1: Jste museli jet z divočiny.
2: Co, jaký divočiny? Jsme jeli z Mělníka. Podniková akce, ochutnávky a tak dále, že jo. Akorát cestu zpátky ty semprantýny, že jo, hrozný. To už to tam vypadalo, to je to samé, jaká semprantýna.
1: No, jet z Mělníka do Prahy, no tak to snad není takové dobrodružství, že?
2: No, to byste se divila. Navíc ta soutěž, ještě, pardon.
1: Jaká soutěž?
2: Soutěž, bodová soutěž do zlatýho norka. Do zlatýho norka, pochopitelně, soutěž probíhá tak, že kdo víc vypije, má víc bodů.
1: Tak předpokládám, že snad mluvíte o tom novém bodovacím systému, nešajte mi.
2: Pardon, já jsem chtěl zkusit, jestli na to funguje.
1: Mně to funguje.
2: Mně to taky funguje.
1: No ale v rámci...
2: Dneska ne, nebudu dneska.
1: No, my jsme to zamluvili, ten bodovací systém, no tak to snad dostávají řidiči, ne? A ne cestující.
2: No, to byste, akorát to byste musela znát tu naší...
1: Pobejte se normálně.
2: Pardon, tu naší partu, nemáte tady něco k pití, ježišmarja.
1: Ne, pardon. Nemám, to je krev, to byste si nepomohl, to bych to musela zvýšit to číslo, dejte to spát.
2: Já aspoň vožrala.
1: Samozřejmě.
2: Víte, co ta naše parta, ne, oni jsou jak urvaný z řetězu, rozumíte, my někam vyjedeme a už vymýšlej kraviny prostě, chápete to?
1: Ne.
2: My jsme, možná se mě oprávněně zeptáte, co jsme za podnik, a já vám to řeknu, my jsme DIP.
1: DIP.
2: DIP.
1: To je jako zkratka, nebo je to celý název?
2: To je celý název, akorát, že to je zkratka. A je to dopravní inspektorát Praha. Jmenovitě Kongresová ulice, prosím pěkně.
1: A o tom vědí, o tom vašem chování nadřízení?
2: Náčelník vede soutěž o zlatýho norka. Náčelník udělal 90, opakuji slovy, 90 bodů za půl hodiny.
1: No to vám,
2: a to si myslím, že máte půl bodu za panáka. Víte co? Takže to, a pak vyváděl hajzl. My jsme se vraceli, on mi normálně, teda ještě já vám řeknu ta jízda, jak probíhala, jo. Hele, měli jsme z Mělníka, jo. Jedu. Nic, dobrý. Jenom, pane Žiši, jestli chce čůrat. Ujedu pár metrů. Pane Žiši, čůrat. Pane Žiši, kakat. Pane Žiši, já jsem nestih vystoupit s těch kakáním. Navíc, jak vylezli z auta, začali dělat řidičům kontroly okolo. Rozumíte? Ožralí, stavěli auto a říkali, ten má si ty gumy, ten nemá legální, zku zastřel ho ve škarpě. To byla ostuda. A náčelník mi na autobus, na ty zadní tupláky, obul botičky. Že prej mám blbý zimní obutí a v botičkách, dobrý. A kluci, aby teda, oni neskazili žádnou stranu. Tak si postavili k silnici radar a zkoušeli, kdo ožrali rychleji poběží, jo.
1: Jak vás to vůbec může napadnout?
2: Já nevím, kde se to v nich bere. Oni už jsou takový, no.
1: A víte co?
2: Nevím.
1: Já mám návrh.
2: Povídejte.
1: Tak z toho nebudeme dělat aféru.
2: No, nebudu muset
1: udělat aféru. Když je to soutěž, jak tady říkáte, no víte co, můžete mi ukázat doklady?
2: Nemůžu.
1: Proč ne?
2: Já je mám mělníku v hospodě.
1: Proč jste si je nevzal z té hospody?
2: Já jsem si šel vyčůrat, abych se nepochcel. A ty doklady jsem si dal na umyvadlo. A chtěl jsem se pro ně vrátit, jenomže ty blbci ožrali udělali v mělníku takových uzavírek ze srandy, že týden nevede nikdo do mělníka ani ven.
1: Tak nějak to uděláme, aby jsme se nedělali...
2: No, nějak to uděláme.
1: Nebudeme se dělat zlou krev,
2: to
1: rozumíte? Je,
2: a tohle je zlá krev nebo hodná?
1: To je opilá krev pro vás.
2: Opilá krev.
1: No, tak vyřešíme to tím způsobem.
2: Kterým?
1: No, nebudeme se dělat zlou krev.
2: Nebudeme, to víte, že ne.
1: No, tak podívejte.
2: To víte, že nebudeme.
1: Helejte, tak tady jsou napsané 4 promile.
2: No.
1: Já tu desetinou čárku napíšu. Před to 0,4, no zachráním vám pěkných pár bodů a vy budete pozdravovat na inspektorátu.
2: Víte co, já na vaše body kašlu, rozumíte, jo? Napište mi tam těch mých poctivých 4 promile.
1: Tak já to
2: já nebudu před klukama za blbce. Pokejte si tam napsat.
1: No, jak myslíte, já to teda napíšu, dobře.
2: Hezky to tam napište černý na bílým a hlavně dělejte, protože já jdu ještě do Mikulova na jednu akci. A kdybych to nestihl, tak mi může klidně za večer utíct nějakých 450 bodů.

0: čteníčko. Začíná poslední část z 9dílné četby na pokračování ze své rázného deníku Ostravaka. Jehož autorem je stále svou identitu skrývající Ostravak ostravsky. Jeho původně internetové zápisky do rozhlasové podoby upravil a s Vladimírem Polákem v ostravském studiu Českého rozhlasu natočil režisér Miroslav Zilínský.
1: Ostrava je šumné město, o tým slycháváme často, co je všecko nové. A furt na ňu nadávujeme, mumy kupen nových věcí, o tým budem zpívat všetci, same šachty, kubíny, věla smradu až.

roboty už mi pravia pane. V robote nic nového. Tak jak vždycky. Akurat Miruna je marot. Partia od pondelka plánovala nad mapu cestu do Prahy, bo tam v sobotu měl hrát Baník. Tu jsem jim nezávazně slíbil, že pojedu tež. V pátek ráno mi Pepa z omluvu pravil, že pri Jaruna chce strašně moc jest s nimi, tuž jeden z nás asi nebude moc jet. A že pri jim to moc líto, ale los padnul na mě. Tuž Korník šopa, jaký los? A kdy se losovalo? Já jsem nic neviděl. No ní? Potem jsem ale viděl Jarunu v novým úplým triku a zecvaklo mi, čemu jede ona a ní já. Paru minut na to mi volala segra, aby mi připomněla sobotní sraz u ní. Chvíli jsem vzpomínal a potem mi došlo, že jeden z malých gizdů má svatek či narosky. Tu jsem zahůhlal, že nevím, jestli přijdu, bo možná budu robit. Potem jsem si vzpomněl, že se vlastně asi uvidí Tibetan s fotrem od památného vyneseňa a tak jsem hodnem dodal, že teda přijdu. Pravila, že mám štěstí, že jsem si to rozmyslel. Bo přece nejsem taky ichtyl, abych se vysral na její děcka. Tuž nevím, nevím. Kůra, ale co já tému malému kupím? Zaslechnul jsem od Jarunine kolegyně, co seděla na sraně u nás v kanclu od té chvíle, co Jaruna slíbila chlopům svoju pražskou spoluúčast a pomlouvala ju, že v centru je jakýsi nový obchod s gumovými bombonami. To mě zaujalo. Po přece nepůjdu s prázdnými pazurami, tu jsem si nechal vysvětlit, kaj to je, a po robotě jsem vystoupil u Impiku. Koupil jsem celou krabicu. Kilo a půl toho bylo. Tuž doufám, že budu oblíbený strik. Doma se mrknu na svoje krásné nové kolobuty, kupené ve čtvrtek večer za 5 kilo, ale byl jsem moc utahaný na to, abych je šel vyzkoušet. Tu jsem si slíbil, že o víkendu je projedu. Usmažil jsem si 0,5 kila hranzly, zalil to sklenku tatarky, kynul tam kečup, posypal nakrajenou cibulu a připravil sklenku ogurek. Měl jsem půjčané DVDčko o tým Potěmkinovi. Jakási grupa lidí na jednom místě, všude kolem jakýsi neznámý hastroši, o kterých se nesmělo mluvit. Potom se zjistilo, že vlastně neexistují a že ta banda žije v rezervací. No složité, jak uhačkovat sosik ze zvonkového drátu. Že bych to musel vidět 2 razy? Kolem 10, jak jsem odpočíval a travil hrancle aj s filmem, jakýsi amatérský Jean-Michel Jarre začal hrať dole na zvonky. Jak zazvonil asi po 5, zdvihnul jsem domací kecafon, abych mu řeknul, co si myslím o jeho mamě a že by mu bylo lepší v těch hajzlových trubkách. A on to Pepík. A že přitáhne po hospodách s 2 robkami. Starou konečně kopnul do dupy a s tými jejími stražnými gazetami. A vzpomněl si na mě. A pri esli možu všetci navrh. Mrknul jsem na hadry ze šichty, co leželi mezi obyvakem a kuchyňu, talíř se zbytkami na novinách v obyvačce, rozdělaný friťa v kuchyni, a pomyslel na 2 kočky, co čekají dole, a pravil jsem, že já. Kuchyň jsem zavřel, mokré ručníky z dlažky v kupelce nacpal do pradelního koša, hadry z celého kvartyra nakopal pod lůžko do ložnice, tam snad nikdo neskončí. Od výtahu jsem se ještě vrátil a nacpal si do pysku 0,5 tuby pasty, bo jsem měl v hubě po té cibuli jak v žumpě. Jak jsem uviděl ty 2 robky, zalitoval jsem, že jsem nevyrval zvonkové dráty ze stěny. Nevím čemu, ale čekal jsem Olsenovic dvojčata, a to spíš byly Marta a Tena. Měli sebou pytel čipsu a flašu ferneta a navíc už se nacpali všetci do výtahu, tu jsem je už nemohl vyhodit. Zrobek se vyklubali ku podivu sympatické baby, bo jsme prokecali 1,5 noci. No já moc ani ní, bo jsem furt v pisku cítil tu cibulu, tu jsem mluvil enem tak na 0,5 huby, jak Ransdorf na schůzi. Jedna z nich si pozdější všimla té pixle s gumitkami a rozzářila se jak svařecký drát. Byla trochu spuchlejší, tu jsem pochopil, že má asi rada sladké, a nabídnul jsem ji.
když tak zbytek ocipuji z dovy do sačku. Však kilo a půl bonbonu je pro také malé děcko nezdravé. No ní, tu jsme ještě pokecali, popili, trochu posrandovali, ale oni se podruhé rozlučili, že prý ještě mají spíchat z bandu v Ptakovi. Táhali mě sebu, ale mi se nechtělo. Tuž mi Nela, ta s tými bombonami, aspoň napsala číslo mobila, ať zavolám, že jsem fajný synek. V sobotu ráno jsem stanul celkem čili a v duchu jsem se pochválil, že jsem odolal a nešel v noci s nimi a aspoň můžu vyzkoušet ty buty na kolcách. Po turku se mi to trochu rozleželo v pale a rozhodnul jsem se, že než půjdu robiť Romanova před ľudí, prvé to zkusím doma. Posnídal jsem poslední 3 bonbony, bez tak ty gumové to malé odsegny nemá rado, a začal si vytyčovat trasu. V kuchyni je lino, tuž to je podobné jak cesta, to by mohlo ísť. Opatrně jsem si nazul buty. Stanul jsem a zkusil pomalu sunout jednu nohu tam a zpátky, jak Fred Astaire na lyžách. Celkem to a išlo. Zkusil jsem to obuma nohami dohromady, ale jaksi jsem to nezvládnul a tak jsem se zachytil kuchyňského stola. Naštěstí jsem sebu nejebnul na zem, ale talíř se zbytkami ze včerejší večeře a poloprazná flaša od tatárky letěly nadul. Do dupy. Tak kuchyň byla mimo, bo v bruslách se proto neohnu a zúvať si to včel nebudu. Jak mi to začalo tak fajně ísť. Teď jsem si všimnul, jakých si černých čar na tým světlým líně mezi tým sklem a tatarku. To jsem asi zrobil tými černými kolcami. Přesunul jsem se do přecíně. Chvíli jsem se pozoroval v zrcadle a pravím vám, nevypadal jsem zle. Posunoval jsem střídavo levu a pravou nohu a dokonce se zkusil aj otočit a odstrčit od

aspoň že tak. Zdělal jsem ty ďábelské kolca z noh a bechnul s nimi do přecíně do kuta. Potem jsem si šel na chvíli spočnout, bo se mi začala motať pala a mi došlo, že mám asi otřes mozku. Po tým, co jsem se hodinku spočnul, jsem se rozhodnul svoje smrtelné zranění překonať a vyrazil za rodinu na Dubinu, aby mě mohli politovat a případně se mnou probrat detaily mojeho pohřbu.

jaké to bylo poprvé venku na kolobutách. Ráno, hned jak jsem otevřel očiska, jsem se zaradoval, že otřes mozku je pryč, bo ty oranžové fleky, na které už jsem si začal zvykat, byly v dupě. Cítil jsem se fajně do té doby, než jsem se pohnul. Bolest, jak by na mě spadnul hajcman. Tuž jsem radši zůstal ležet a přemýšlel jsem, co s tím. Co tak zajít do lékarní? Ale v nedělu dopoledně asi nebude otevřena každá. Bo jsem sportovec od narozenia, vzpomněl jsem si, že sportovní maséři používají na naraženiny masážní olej. Tuž jasné, ten by mi mohl pomoct. Ale kaj vzať v normální domácnosti masážní olej? Olej jak olej, no ní? Dolezl jsem do kuchyně krokem Jacksona, kýpnul do pazury trochu stolního oleja a zkušal s ní došáhnout na bolavou nadřiť. Jak jsem cítil, že mi ten sajraj teče po nohách, bylo mi jasné, že to nebude až také jednoduché. Tež mě napadlo, že bych mohl zajít poprosit kteréhosi suseda, ale při mojím štěstí by mě odchytla šmigrustová susedka, anebo by si o mě kedysi pomyslel kdo ví co. Tuž to zkrátím. Po 10 minutách snaženia jsem vypadal tak, jak ti na olejovaní pajtaši na těch soutěžách, co se předvádějí, který má větší svaly. Ale kostrč mě bolela furt. Radši jsem se zevlek a vrazil si do vany smyt ten humus. Mydlo se snažilo, ale nestačilo. Tu jsem se vrátil do kuchyně pro jar, však na mastné talíře vždycky pomůže. A přitom jsem se vyhýbal střepům, co jsem zapomněl sklidit, černým šmuhám a rozletému oleju. Po 15 minutách jsem smrděl jak citron a kůžu na hřbetě jsem měl suchu, jak ten ležák v mauzoleu. Nakonec jsem přehodnotil situaci, bruslit se půjde až odpoledne. Včil co si k zežeru a zkusím sklidit ten burdel jak v tanku. Kdybych si já cip ten brufen vzal hned ráno, ušetřil bych za jar a olej. Po jídle jsem vletěl na ten burdel. Nebylo to vůbec jednoduché, bo jak jsem se nemohl zhýbat, musel jsem to robit v kleče. Tuž to musel být pohled, pro bohy. Já v kleče na linoleu, první z lopatku a smetačkem, potom s kyblem a hadru. Kdyby mě tak kdosi viděl. Kuchyň jsem dal za slabou hoďku jakž takž do původního stavu, krom těch černých čar od brusly, na ty musím koupit asi silnější maraz na dlažku. Zežral jsem ještě jeden brufen a šel si po tým výkoně spočnuť. Brufen zabral, bo odpoledně nebylo po bolesti krom mírného šimraňa ani pamatky. Tuž vidíte, však jsem pravil, že doktora netřeba, že to přejde samo. Venku bylo fajně, tu jsem se začal chystať na tu kolobutovou akciu. Vyhrábal jsem starou černou šiltku, ty spravené černé brýlky, tmavé triko a staré mančestráky, které jsem si kdysi sám zkušal barvit na černo. Kolobuty jsem narval do baťoha, který jediný nebyl v nenapadné barvě ostatních hádrů. Nevím, který vůl mi ho kdysi dal pod stromek, či ku kterým si k narozkám, ale pravím vám, modro-zeleno-růžová není moja oblíbená barva. Tuž ale co? Jiný nemám a přece to neponesu v igeličce, jak jakýsi Tesco-turista. Vyrazil jsem směr Komeňák. Snažil jsem se jíst nenapadně a leda byle, jak vysloužili agent FBI, ale jak jsem šel kolem čapkarní, v odrazu dveří jsem viděl vysloužilého prostatika, co si nese hemeroidy v baťohu na hřbetě. Vlezl jsem do Komeňáku, dneska žádní pak hřivci na kolách, co by mě složili do trávy, bo to bych asi hned

mě vstanul a robil jsem, jako že jsem na vycházce. Popiskoval jsem si a čuměl po stromách a vyhlížel ptáky. Došel jsem až na tu hlavní třídu a sednul si na lavku, že počkám, až se to tam trochu vyprázdní. Na lavkách seděli mládežníci, někteří se cicmali, jiní pokuřovali, další hráli na trávě fotbal, kolem svištěli děcka na bruslách na kolách, lítali čokly a projížděli fajné robky. Došlo mi, že bych musel čekat asi až na noc. Jak kolem projel, taky připlešli pajtaš kusek před důchodem a za ním taká mladá kočena a oba vykrucali piruety jak Romanovi, pravil jsem si jak starý žabčík, že překonám sám sebe. Tu jsem se ještě kusek prošel směrem k památníku a tam jsem si našel osamocenou lavku. Vytáhnul jsem kolo buty, tenisky dal do baťoha, zkušeně nazul, však mám praxi ze včerejška, a zkusil se postavit. Do říti! To není jak na linu, nebo na tepichu v obyvaku. Málem jsem sebu hned jebnul na hřbet. Tuž to chce předkon dopředu, když tak ať aspoň sebu jebnu na gzicht. Zkusmo jsem se odrazil jednu a druhou nohu. Až tajgerčum. Ono se to rozjelo. Chvílu jsem se tam enem tak odrážel, tak jak lyžař, co místo voskem namazal sadlem, a zkusmo jsem zamířil zpátky k památníku na tu velkou plochu. Divným stylem jsem se dopravil až ku schodám, lapnul jsem opatrně na řiť, bo mi tam zas zabrnělo a výjimečně jsem nečučel po babách, ale po kolobu to jezdcach. Počkal jsem, až otvíčelo těch 7 děcek, co jezdilo tak, jak by se s bruslemi už narodili, postavil jsem se k dalšímu pokusu. Včel jsem zkusil při tým aj zdvíhat nohy a jelo to fakt lepší. Zase blížila jakasi k větší banda, tu jsem vyrazil dozadu za památník směr cyklotrasa. Chvílu jsem uvažoval, že bych se vyšplhal na ten kopec, ale včas mi došlo, že bych to asi zpátky živý nesjel, a tak jsem se vydal na druhou stranu směrem k radnici podél Ostravice. Tuž to byla jízda. Čím jsem jel dél, tím mi to lepší šlo a připadal jsem si, že aj vypadám přitom lepší. Paru razy mě vzal balanc, naštěstí vždycky doprava, po doleva do Ostravice bych valil rychlejší jak havířský výtah. A jebnul jsem sebu piskem do travy, ale inač jsem byl celkem vysmiatý, bo se mi to zalíbilo. Akurát mě na té cyklostezce srali duchoci s čoklami, co si z toho robí vycházkovou drahu. Jak ještě neumím moc zatačať, vkuřil jsem mezi párek, co si vykračoval prostředkem ruku v ruce, a myslel si, že uhnu já. Jak jsem se snažil zachytit, vyrval jsem robě igelitku s čímsi těžkým, co mě převažilo, a jak se mi skřížily nohy, bechnul jsem sebu do křovia. Baba mi vyrvala igelitku, chlop mi nadal do zlodějů a ani je nenapadlo mě z těch větví vymotať. Pas křivci zasrání, tak mi zdupať kraso jízdu. Jak jsem se vyplantal ven, zjistil jsem, že mám rozervané triko. Tuž možná na ty chlupy, co mi lezu ven, ulovím jakusi grobu. Jel jsem dál, ale začaly mě bolet hnaty, bo ten gist Kamil měl asi pravdu s tými silikonovými kolcami. Konečně skončila cyklodraha a jak by mě kdosik vyměnil kolca. Jelo to jak po ramně. Tež tam byly i jiné kachle, ne jak ten šmirgel papír na té cyklostezce. Kůrec palec tu zůstanu, pravil jsem si, a i když z tého mostka chodilo dost lidí, začnul jsem zkoušet otačky. Tuž snažil jsem se, ale moc mi to nešlo a nohy boleli čím dál víc. Nakonec se tam zašli motať taci ti mladí pajtaši v galatách až pořiť na těch jezdicích fošnách a robili tam také psikusy, že jsem se zastyděl a vyrazil kolem Amosa pryč. Hnaty už mě boleli tak, že jsem ji ani necítil a žízeň jsem měl ta jak dehydrovaná lama. Vzpomněl jsem si, že u Kurtu byla jakasi putika, ale ta dálka. Tuž ale jsem tvrdý a přece to včel nevzdám a nepřezuju se. No ní, ani nevím, jak jsem se tam dobelhal. Z té hlavní jsem nedokázal odbočit,
Tu jsem v plné rychlosti vletěl na tu hlinu. Nože se ptáte. Jasné, že jebnul, ale enem na kolena. Jestli se živi dostanu dom, manče stráky můžu vyhodit, bo už mi lezly chlupy a i na kolenách. Jak se ale přezuť? Nejbližší lavka 10 metrů odsuť. Seru na to, ty kachle mě nerozhodia. Tuž kachle mě nerozhodili, ale jak jsem paru razy zapadnul kolcami mezi ty škvíry, zdal jsem to žabčík, nežabčík. Lápnul jsem do hliny, kolobuty zezul a do bufiku došel enem ve fusaklach. První škopek zasyčel jak žaba ve vysoké peci. Jak jsem přišel pro druhý, připadal jsem si jak Elvis v dobách největší slavy. Tak se mi klepaly nohy. Servírka se na mě čuměla, jak si podezřívavě, tuž ty chlupy strika asi nezabrali. Po třetím pivu jsem nacpal kolobuty do baťoha a krokem, jak by Meresiev usnul v termitišťu, jsem zamířil dom. Sice jsem si rozerval triko a galaty. V pisku jsem byl podřený, tak jak by mě pohladil Freddy Krueger a někteří mládežníci se mojemu stylu jízdy tajně chlamali, ale na druhou stranu celkem mě to chytlo a hlavně přes bolest v hnatách jsem necítil bolest ve hřbetě. Tuž sportu zdar.

Mury kolem Ostrávice, mury, palác pokladnu, revírní krematorium moderní, hloubami samé bary, nový harešt pro chachary, a ti ľudě bez viny, jdu spať do webiny.

Město nám robí výgody, na rynek dali zakodeň. A hned vedle toho, aha, automatická je váha. Telefony, automaty, za Štrasmanem jsou Karpaty. A tam parky jak ščury, vystrkují lvy z jury.

0: skončilo dnešní počteníčko. Poslouchali jste poslední část z 9 zastavení nad deníkem Ostravaka, jehož autorem je záhadný Ostravak ostravsky. Tuto četbu na pokračování pro rozhlas upravil a s Vladimírem Polákem v ostravském studiu Českého rozhlasu v roce 2005 natočil režisér Miroslav Zelinský.
1: Rádio Jih Cymbálka.
2: Berounka teče, podáce.

0: tě pozdravím, pane Junda. Co tady děláte?
1: Je, dobrý den, pane Starbok, ale tak tady trošku odpočívám.
0: Je tak, ale náhodou, já už vás dneska jednou viděl.
1: Neříkejte.
0: No jo, ale vy jste to nebyl.
1: Jo tak. Nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
0: Ale jo, já si rád, já jsem utáhnej jsem vám, to je strašný.
1: No jo, já vám taky necítím nohy.
0: Jo, co říkáte?
1: Ale říkám, že necítím nohy, víte?
0: A máte nějakou rýmu, nebo co?
1: Ale ne, myslím jako, že mě bolej nohy.
0: Je jako, že bolej, aha, takhle, jo, no jo. No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té poradní kance,
1: v poradní kance.
0: Poradní kance, a na kopci, no.
1: Nahoře, no jo. A co pak, snad jste nepotřeboval advokáta.
0: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
1: No a co bych měl vědět?
0: No jo, jsem přece to v rozvodovodu,
1: Vy jste v rozvodu?
0: V rozvodovodu vím,
1: no tak to já ani nevím.
0: No jo.
1: No jo.
0: A víte s kým? S mojí manželkou.
1: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
0: Rozvádím, no jo. Od stolu i od toho, od kanape.
1: Myslíte, jako od stolu a od lože?
0: Od jaký od lože?
1: Myslím, jako, že se rozvádíte od stůl a od lože, je jako od postele.
0: Je to od lože, tak jo. My máme doma i kanapé, víte.
1: No jo, no tak samozřejmě. No a z čí vlastně viny je ten rozvod?
0: No z manželčiny, to víte, z míne.
1: A to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
0: No jo, tak to víte, že bych se pro nic za nic se nechal rozvíjet,
1: no jo.
0: Ale to už se nedalo vydržet,
1: prosím, víte. No ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
0: Mně, jo.
1: Mezi váma nehraje.
0: No tak tady vidíte, co lidi nažmanějí, no, taky.
1: No
0: tak
1: já nevím.
0: Když nebejt mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
1: Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
0: Já, že jsem si vzal proto, že dědila po tetě, jo. No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. No, teď já bych si byl vzali, kdyby dědila po někom jiným.
1: Aspoň tady vidíte, co se mezi lidma říká.
0: No jo, lidi, prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi. Vzal byste si například ženskou, která žádlí?
1: Vaše manželka žádlí?
0: Žádlí, no představte si žádlí.
1: Jděte.
0: No.
1: A to žádlí jako bezdůvodně?
0: Co?
1: Jestli žádlí bezdůvodně.
0: Bezdůvodně?
1: Jo.
0: No prosím vás, bezdůvodně to by tak ještě scházelo.
1: Tak kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možné.
0: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, já mu chci říct takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte? Vášnivě jsem políbil.
1: No.
0: Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
1: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
0: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
1: To... Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
0: No jo, prosím vás, ještě si zastávejte, nebo ty stížnosti věčných, kdo to má pořád vydržet, jo?
1: A na co si stěžuje?
0: Furt na něco stěžuje.
1: Děte?
0: Pořád, no. Pořád.
1: A na co například?
0: No co já vím, že nemá co na sebe a sami takovýhle.
1: Děte?
0: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky. Tak mi není všechno, jít vám říkám, nebo... Chodit na příklad celý noc jenom po hospodách, no.
1: Vaše paní, po hospodách?
0: Po celý noc, z jedné hospody do druhý.
1: Děte.
0: No jo.
1: No kdo mi to říká? A ona tolik pije, nebo co?
0: Ale ne, ona mě hledá,
1: no. Se to nejsou, já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane car.
0: U mě, jo.
1: Já?
0: No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatý, vy. Ještě, že já vám takového, vůbec něco takovéhohle vyprávím. Já půjdu radši domů, než se rozčilím.
1: Ale no tak,
0: já vám to
1: pane
0: vůbec
1: Carbo,
0: vyprávím.
1: Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozvod by si měl každý člověk rozmyslet.
0: No, tak co má já, udělal jsem já, má tak co, no.
1: No dobře, no, a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
0: No, jak to vám hned můžu říct, abyste viděli, jaké já jsem?
1: No.
0: Já za to nechci vůbec nic.
2: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.

0: Máš tady fleka? Co? Co? Ale nebyl v Kácově?
1: Ne.
0: Čermáka znáš? V Dolině?
1: Ne.
0: Co? Na Táboře? Co? Ne?
1: Já si omyl nějaký.
0: Je, někde jsem tě, kurňa, někde jsem tě viděl. Jsi takový. Určitě. Co? Nešopíroval.
1: Prosím vás, nevíte, kolik je hodin přesně, mě to za chviličku.
0: No to ti můžu říct přesně. Mám digy. Čtyři. Počkej, ono. Pět, šest. Počkejte, vteřinovka, jsem teď koupil od Rudly. Teď 17 děleno 53.
1: Dík.
0: To jsou přesně.
1: To přesně.
0: Kurňa! Někde jsem tě viděl. Feržio, hele. A mě neoblafneš. Feržio, počkej. Jasně, určitě, hele, z televize. Jasňačka. V televizi, hele, že jsi byl v televizi. Co? Že jo, viď?
2: Ježíš.
0: Lojzo. V televize, hele. Pojď sem, tak v televize. Jsi šánu, ne? Tak v televizi. Počkej, v nějakým pořadu. Kruci, jak se to jmenoval? Kruci 40. Počkej, takovej nějakej čeče, detektivka nebo co? Čeče, nepovím ti, ale stará by si vzpomněla, ta furt čumí na berinku, vždycky doma na loměná, ne? Kouká, jdu domů a vždycky zás koukáš na to, co? Hele, posledně, ježiš, ta by se zbláznila. Pojď, hele. Hele, až řeknu, že jsem seděl s tebou, tak tady normálně, hele, pojď se mnou, hele, zaplatíme to a půjdeš ke mně domů, co? Jdu takhle, zas do televize, ne? Tohle, hele, pojď, vyběm, dáme si Nike, pojď, exovka, hele, jsme kámoši, ne? Šáhnu na tebe, ne? Hele, Lojzo, šahám na umělce. Tak co, dej si, šup, exovka.
1: Já se vážně,
0: hele, co?
1: Já Nike těžko.
0: Ty bláho, s tebou bych chtěl mít dvou domek. Nebo hladit v čelu. Tak co, šoupni to tam, hele, exovka. Co? No co je?
1: Nike, já to těžko, já tak...
0: No hele, ne, to... hele, neštvi mi. Dej si bacha, ti říkám. Pusti ruce, jo. Tak se dívej. Tak šup,
1: ex.
0: Ex.
1: Promiňte, já to nesmu.
0: Co je?
1: Promiňte, já
0: nemůžu... Ty seš teda... I umělče. Vy jste jaký pěkný násodkové, ne, co? Hele, tak pojď sem. No ježiš, tak to je výborný. Počkej, ale ty člověči, ty máš takový blbý jméno, kruci. Jak ty se jmenuješ? Ale hele, ale tenhle ten ksik určitě, no jistě, z televize. Ty jsi tam, hele, ty mě vždycky to, stará, ta vždycky na to kouká, hele, už je tam zase. Ty máš vždycky tu skobu, víš, tohle, a vždycky takhle děláš tam a lítáš jak blázen vždycky. No, no.
1: Co to bylo za pořad, co jste viděl?
0: Co, no já nevím, no nedávno to bylo, jo. Člověče, nevím, fakt taková nějaká detektivka, nebo co, jsi tam furt stvářil strnule, víš. Furt se díval. Nebo to bylo nějaký, jako, do strany se díval, pak zase takhle. Tohle člověče, neřeknu ti, no, říkám, že jo, stará by ti to řekla, taková, a vím, že tam byla něco jako kriminálka, nebo co, pojď sem, ale bylo to určitě na prvním programu, protože...
1: Zaplatím.
0: My druhý nemáme,
3: víš. Váš občanský průkaz, prosím.
1: Proč já?
0: No, co se divíš? Třeba soudruh stráž mistr bude chtít autogram pro tvůj dcerušku, ne?
3: No já bych načetil občanku.
0: Co?
3: Já čekám.
0: No proč, to je zbytečný, to je přece ten, kurň, jak se jmenuje, no v tom pořadu hrál. V televizi jsem ho viděl.
3: Jo, vy jste ho viděl, vy jste ho poznal,
0: no,
3: jo?
0: No jasně, když
3: se to nehlásil.
0: To pozor. No, a proč bych to měl hlásit? Na víte, kolik umělců běhá po televizi, kdybych měl každého hlásit, tak...
1: Jistě, lidi má pravdu, se víte, kolik umělců běhá
3: po televizi. Prosím vás, buďte sichá.
1: No, běhá po televizi umělců.
0: A ty to fakt zbytečný hrá v tom pořadu, no, když, jak se to s tím kožombem, ne.
3: Tím. Ano, to byla taková relace federální kriminální ústředna pátrá, rozumíte?
0: Jo, a víte, že to je možný, protože mě tohle kompisla jako detektivka s otevřeným koncem.
3: No, tak to si dořádil. Jaroslave Hanuši alias Jiří Lábus. Že se nestydíte zneužít takovýho jména, takovýho skromného, oblíbeného, inteligentního, hezkýho, populárního umělce, jako je náš Jirka Lábus. Jdeme!
0: No jo, ale hrál to dobře, kluk jeden. Celý Lábus.

0: jsi bílý nebo černý? Jsou ti černý?
1: Černý, měrej.
2: Sváděla jsi to?
3: Zapomněla jsem.
2: Od koho je káva?
3: Od Žida.
0: Od Žida?
2: A proč ne ze spolku?
3: Měli zavříno tehda, no to rozumím.
0: Měli zavříno.
2: Tohle je stuchá, nebo co?

0: otrávila.
1: Otrávila. A já taká děvočka, cingilingiling, rada pijem vinečka, cingilingiling, rada pijem, rada...
2: Babi!
1: Co je?
2: Proč nemám dědečka?
1: Každý jako ten ščor přileze a répne, až krev v žilách se zastaví. Běž si hrát. Rada pijem...
2: Babi, ty mluvíš jako ta paní včera v divadle.
1: Která?
2: Mariša.
1: Bože, kdybych do toho kamenia mluvila, spíš by se ustrnul.
2: Cože?
1: Vidličky a nože. Jako ti sršni. Všichni se na člověka sesypo a tak dlouho bžodajo, až čípajo, až už čípajo.
2: Co to meleš?
1: Kávu. Kávy není nikdy dost. Žádej jeden! Celý Francek!
2: Babi!
1: Co zas?
2: Stejně vím, jak to bylo s dědečkem.
1: Co se stalo, stalo se. No. Tady máš sirky a běž si hrát do stohu.
2: Když mi seženeš céčka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
1: Dáš si kávu?
2: Já chci čaj.
1: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
2: A od koho je káva?
1: Od žida.
2: A proč ne ze spolku?
1: Měli zavří, no.
2: Tahle je stuchláči, co? No, já jsem z toho ze všeho tak otrávený. Babi!
1: No?
2: Jdu do toho stohu.
3: Non-stop, já chci žít non-stop.
0: Ne všichni jsou nešťastná. To ti jeden vávra nestačil.
1: Nestačil.
4: Pojďte sem. No, víte, i já mám svý problémy, že jo? No co, nevypilte se o to, to všechno je moje žena tohleto, no, co to děláte?
5: No, mám svý problémy, to je, víte, mám kluka je ve vývinu, jak se říká, v pubertě, že jo, tak to s ním mlátí. No, jinak je chytrý, to víte, je po mně, že jo. No, má teďka děvče, tak je z toho celý Janek, že jo. No, o vás se říká, že jste dobrý psycholog, jo? Tak jsem si říkal, že by se jako na něj mohl mrknout. Tam někde klaskuje za jevištěm.
6: Luďo! Luďo!
7: Nazdav, Uďo. Tak podívej, Uďo, jsem tvůj co? Přítel. A jako přítel se musíš spravit. Víte, všechny tvoje problémy, k tobě tě tlápí, které máš, tak prostě uvolni, na nic nemysli, jenom skutečně, co tě tlápí. Problémů, jak se díky... Uďo, problému, jak se díváš, máš skutečně dost. Ale to je naprosto normální, Uďo, to je naprosto normální. No. Uďo, tak len s tím, co tě tvápí, čekám. Dobře, bude lepší, slečno, když to nebudete slyšet, co budu říkat vašemu Uďovi. Vlasy na auška si vem, tehdy to opět sluchátka, ale vidím, že problémy nemáte, slečno. No, Uďo, tak podívej, ještě jednou, jsem tvůj co přítel. A jako přítel musíš důvěřovat, podívej se, svěřit se se všemi problémy, které tě trápí, které máš, podívej se, Uďo, no tak, vidím, že jich máš dost, tak ho. Uďo, klid, klid, naprosto se uvolni, podívej se. Vím, že jsi byl včela na diskotéce, tak mi pověz, klidně, neboj se, tak mi pověz, kdo pak asi na té diskotéce, Uďo. Kdo pak asi na té diskotéce byl, Uďo?
8: Tak byla tam Iveta, já, Pavel, Petr.
7: Čili celá palta.
6: Necelá parta ne, chyběl Zdeněk, Milo,
7: dobře, Evžen. Dobře. Čili necelá celá parta, jestli jsem teda dobře rozuměl, Luďo. Ano, dobře. Čili tam teda byla Iveta, Milek, Peto, Stáňa, Miloš.
6: Ale Miloš, Miloš odešel s Věrou.
7: Dobře, to je normální, to je naprosto normální, Luďo. Čili ještě jednou, čili byla tam teda Iveta, Peto, Milek, Miloš s Věrou.
6: Tedy... Ale Věra odešla s Milošem.
7: Promiň, máš pravdu. Luďo, promiň, máš pravdu, jistě, promiň. Čili, to je naprosto normální, že tedy Miloš odešel s Věrou. Čili ještě jednou teda, kdo tam teda byl, byl tam Milek, Ivet, počkej, Milek, to je naprosto normální. Milek, Iveta,
6: Šimna. Ale, počkej, ale, pak přišla Eva s Rourou.
7: Eva s Rourou, tak počkej. A Roura. No to už si musím Luďo teda napsat. Tak počkej, to znamená ještě jednou, Luďo, klid, neboj se, ničeho se nebo velmi pěkná rytmus má slečna, velmi pěkná rytmus, ano, ta problémy nemá, Luďo. Za to ty máš dost. No tak, ještě jednou, tak kdo tam teda byl? Iveta, Majka, Pet, Milek, Stáňa tedy.
6: Stáňa tam
7: byla.
6: Stáňa tam nebyla.
7: Dobře, čili Stáňa tam nebyla, ale to je naprosto normální. Hmm. Ještě jednou, že já, tak kdo tam teda byl? A Luďo, a teďko, od začátku, a řekni, a audikuju, velmi audikuju.
6: Iveta, Roura, Milan, Věra,
7: Věla,
6: Dušan.
7: Dušan tam nebyl?
6: Byl.
7: Nebyl.
6: Byl tam.
7: Ale tady nebyl.
6: A tam byl.
7: No dobře, ale quick. Luďo, quick. Jsem tvůj co přítel. No. Jako přítel musíš důvěhovat. Podívej se, tak ještě jednou, kdo tam teda byl? Na respektive přišlo 15. Odešlo 17. Tu jeden přichál. Uďo, to není normální. Máš pěkné děvče. No tak není normální. No, musíš se vybývat své partnerky. To byste byli nevyrovnaný, velice nevyrovnaný pár, Luďo. Velice nevyrovnaný pár byste byli. No, vidíš, ani to pořádně nestojí ty vlasy, jak by měli. No, musíš se najít děvče na úrovni, Luďo. No tak, no nějaké děvče si musíš najít.
6: Já mám Ivetu.
7: Nemáš, Luďo, nemáš. Nemáš. Ivetko je lepší, když to bude Daniel slyšet, to teďkom povím vám, Ivetko, podívejte se. Vy jste šikovné děvče, vy nemáte problémy, vy jste děvče na úrovni, já jsem bezproblémové, víte co? Já vás pozvu na diskotéku, budete tam Milek, Petr, Stáňa, Dušan, Majka, Iveta, Kalel, tam bude...
8: Já.
7: Uďa? B.
9: Jak to já za mladá, vidíš?
10: Dejme tomu, že je rok 2010, nebo tak 2012, je hodina dějepisu, vy jste moji žáci a já jsem váš třídní profesor. Vstyk! Sednout! Tak. Kdo chybí? Ale sakramenská, zase mám ječné zrno.
9: Hrozné.
10: Ale zase.
9: Co dneska je?
10: No. Chybí někdo?
9: Nikdo.
10: Nikdo se nehlásí. Výborně. Takže dnes budeme opakovat události z Prahy roku 89. K tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady? Je.
11: Já to věděla.
10: No tak pojď. Tak pojď, prosím tebe. Bez těch komedií. No až se smějte první klavicích, to je hezký. Známý firmy, no, Kastová, Navrátilová, to je nádhera, no. Ještě ji podporujte v tom, ano, to je krásný pohled. No. Tak.
11: Nechte to.
10: Tak děvčata, prosím vás, tak nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
11: No. Jako teda bylo to jako těžký teda.
10: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
11: Bylo to teda v tom listopadu.
10: No v listopadu, to jsem, ano! A koliká to bylo přesně?
11: To znamená jako teda na podzem.
10: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy, no?
11: No v listopadu říkám.
10: No 17.
11: 17. no.
10: A kde?
11: Kde? No.
10: Na Al. Al.
11: Na Al. Jašce.
10: A prosím tebe. Na Albertově. Praze. Ne, napovídej mi tam, nebo ti vyrazím. No, opravdu, už to mám dost. No. Kolik?
11: Velký, nechte to.
10: Tak děvčata, opravdu. Kolik bylo studentů na manifestaci?
11: No bylo jak tam jako teda hodně, no.
10: No to ještě bude málo asi. Tak přibližně řekni, no, řekni přibližně. No,
11: byl tam Petr, Dušan, Mirek.
10: Prosím tebe, to bys tady jmenovala do Zlicka. Asi 20 000 studentů tam bylo.
11: Jo.
10: No. Přesně, opravdu. Já to nechápu, jak to, že to nevíš tohleto? Za chvíličku jsou maturity, ty neodmaturuješ, Kajzrová.
11: Ne, no prostě...
10: Zeptej se táty, tam byl taky tvůj táta. No jistě. No.
11: To tak blbě učí.
10: No blbě učí, no. Jaká byla hlavní hesla? No.
11: Tak hlavní hesla...
10: No, zase bude.
11: Byly jako...
10: Na Štěpána, bez Štěpána.
11: Bez Štěpána.
10: Jak ještě do koše, no a dál, no.
11: Pak to, svobodné dolby.
10: A prosím tebe, dolby. Svobodné volby.
11: Teda volby.
10: No, jsem neviděl tohleto. Co ještě?
11: Máme hole v ruce.
10: Ale prosím tebe. Máme holé ruce, oni teda... měli holé. Jsem neviděl tohleto. To je opravdu zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí?
11: Na Václavském náměstí promluvil...
10: No.
11: Lid.
10: No. To máš pravdu teda, to jsi to vzala hopem teda. Opravdu to, že tohle to nevíš, prosím tě, jak to, že to nevíš tohle? No. Kdo byl vyloučen ze strany?
11: Ze strany byl vyloučen Kocáb, Baťa, Zapa.
10: Já tě opravdu vyrazím, já tě vyrazím s pětkou, to nemá cenu tohleto. Co znamenala zkrátka OF? Opravdu, to jsem neviděl.
11: Osvobození Fojtíka.
10: Ale prosím tě! Kypni se ještě jednou.
11: Já nevím.
10: No, jsem neviděl tohle. A co ještě?
11: Očekávám funkci.
10: Ale už. Občanské fórum.
11: Je občanský fórum.
10: To, že tohle to nevíš, jsem zásadní...
11: Já jsem to věděl, no, ale... To vypadlo, no, tak blbě, ty kraviny.
10: No, jmenuji některé členy vlády.
11: Jako tehdy, jo.
10: No, jmenuj, no, tak.
11: No, nevím, no, byl tam ten, potom tam nastoupil ten takový... No. Tak blbý má. Ten, no, takhle, jak furt, takhle jako...
10: Ano, ano, ministr Dinsbír, ministr zahraničních věcí, ano.
11: Dinsbír.
10: Dalšího jmenu.
11: Pak tam byl ten, takový... Prosím vás, já to říkám několikrát, nečekejte, že vám někdo ty peníze dá.
10: Francí. Klaus? Ano.
11: Jak?
10: Klaus, no jistě. A ještě někoho jmenuj. No,
11: a pak ten.
10: Důležitou osobnost ten, nějakou.
11: Ten, takovej ten, no. Takovej ten...
10: No, ano, ano. Prezident Václav Havel, ano. Aspoň, že tohle trošku víš, no. A jak se jmenovala strana, která měla vlastně 40 let absolutní moc? Jak se jmenovala ta strana?
11: Malá.
10: Ale prosím tebe, to byla velká strana. To bys koukala, jak to byla velká strana, no. No, ko?
11: Byla to ta strana...
10: Komu?
11: Komu zvoní hrana.
10: Ale prosím, komunistická strana.
11: Jo, komunistická. Já jsem kráva. No. Ne, jsem to věděla.
10: Prosím tě, jak je to možný tohleto? Jak je to možný, že to nevíš? My jsme se na ně minulou neděli byli dělat v rezervaci. Jak

0: je pohoda. To je počasíčko. No ne. To je překvapení. To bude smaženice. Páni, to jsem nečekal. Trochu si odpočinu. Zasloužím si to. Jen aby mě nenapadlo nějaké klíště. To by bylo nepříjemné. Snad budu mít štěstí. To je zvláštní. Takovou dobu chodím po lese, ještě mě žádné klíště nenapadlo. No, buď jim zapáchám, nebo jim nejsem příliš sympatický. Pomaličku půjdu. Tak pojďte vy lišky, semenáci, pojďte, pojďte, pojďte. To bude mít Jaruš radost. Mámo, už jsem doma.
1: Táto, neseš něco?
0: To budeš koukat, co nesu.
1: To je krása.
0: Viď?
1: Sedni si ke stolu, ať si trochu odpočineš.
0: Máš pravdu, jsem trochu unavený. To dělá ten čerstvý vzduch.
1: Ty taky, táto, pořád lítáš po tom lese, aby si nechytl nějaké klíště. Víš, co jich tam běhá?
0: Prosím tě, nesíčkuj.
1: No, pro jistotu tě prohlédnu.
0: Ano, má.
1: No, zdá se, že nic nemáš. Ale přece jenom si vezmu raději brýle. No. No jo.
0: Ne, neříkej.
1: Je tady.
0: A kde?
1: Za krkem.
0: No to je na dělení, co budeme dělat?
1: No naštěstí ještě není nacucané, zkusím ho namydlit. Lehni si na stůl, táto.
0: Ano, mámo.
1: Tak. Už je zakousnuté. Musím zavolat souseda. Srstko! Srstko!
2: Co platí, sousedko? Nějaký problém? Proč tady leží tak natažené? Snad není nemocný.
1: Chytil klíště.
2: Kde?
1: V lese.
2: Ale kde ho má?
1: No tady, za krkem.
2: Já nic nevidím.
1: Půjčte si moje brýle.
2: No jo, je tam. To by chtělo petrolku.
1: Zkusíme ho vykroutit.
2: Musíme opatrně.
1: Ať mu neutrhnete hlavičku.
2: Chceme proti ručičkám?
1: Jo.
2: A je venku.
1: Ale kde je?
2: Asi někam zapadlo.
1: Tak děkujeme, sousede.
0: Děkujeme, sousede.
2: Tak já jdu. A kdyby něco, tak mi zase zavolejte.
1: To je hodný člověk, táto.
0: Máš pravdu, mámo. Ale víš, já mám vždycky takový divný pocit, jako by si po každý od nás něco odnes.
3: A teď už mezi námi vítám 18letou Růženu Hulínovou, která se chtěla setkat se svým oblíbeným umělcem. Růženo, máš mě tady, tak se ptej, co ode mě chceš. Uklidni se, uvolni se.
4: Já jsem se dneska uvolnila na celý den z práce, takže... No.
3: A na prostředí zapomeň.
4: To asi nezapomenu.
3: Zapomeň.
4: To nezapomenu.
3: No tak ať je potvím. Tak spust.
4: No, tak já bych se chtěla zeptat, teda spíš teda Květa od nás podniku. A ona je taková, no, prostě slepice, no. Ano. A já si ji teda dělám.
3: Ano, ano.
4: Tak teda, to je čistě teda, no i moje otázka.
3: Ano.
4: Schválně.
3: Ano.
4: Máte auto?
3: Ne.
4: My jo, Žigula.
3: To je všecko? To je všecko?
4: No, tak ještě, no, všecko, no.
3: Ty zase na oplátku, já se zeptám tebe, můžu?
4: No.
3: Můžeš nám popsat takový svůj pracovní den?
4: Ne. Teda, tak ráno vstanu.
3: Ano. To ostatně každý, to se nelišíš.
4: To ne, no. Akorát teda mám lišej, to mi říká duša. Pak teda udělám ranní higošku.
3: Prosím?
4: Higošku, no, zuby a...
3: A
4: pak jdu do práce.
3: Ano.
4: Tam teda dělám fest, no. No a když nedělám, tak třeba s Květou kecáme. A jančíme s Dušanem. Pak teda zavřu krám.
3: Ano.
4: No a když prší, tak jsem doma.
3: No. A když je hezky?
4: Tak jsem taky doma.
3: To máš pestrý, no. To je hezky. Ještě jednu věc, máš nějakého koníčka, nějaké hobby?
4: Je, no tak strašně ráda. Teda mám diskošky.
3: Prosím.
4: Diskošky, to úplně s holkama šílíme a se blbneme. Na celý svět se vykašleme na všechny konvence a travoltíme a... Květa, ta teda trochu laufrovatí, ale já teda drobčím a...
3: Ano, tě... ano. A koho ráda posloucháš na diskotéka?
4: Dušana, no.
3: No ne, já myslím jako hudbu, jako zpěváka.
4: Tak teda skupinu.
3: Ano.
4: Teda skupinu, teda zpěváka. Teda on je se skupinou.
3: No, tak...
4: Ale zpívá vepředu.
3: Ano.
4: A to je drupy, no.
3: Ano. A z vážné hudby?
4: No, tak převážně teda, když mě to teda popadne, tak... To je ABBA. Ale když se má možnost vybrat, tak teda drupy.
3: No.
4: Protože to úplně...
3: Když je vidět, že jsi prodavačka. Ještě bych se tě zeptal na jednu věc. No tak už toho nekrušeno mi tady.
4: Já jsem se trošku rozjela.
3: Já koukám, ano. Ještě jednu věc bych chtěl o tebe slyšet. Proč jsi zrovna chtěla dělat rozhovor se mnou? Co tě jako na mě tak upoutalo, nebo...
4: No tak mně se strašně líbí ty vaše písničky, takový ty rýmovačky. Oni jsou teda voloviny, jo? Teda, ale dobrý, jo? Třeba to... Ztratil jsem sako, to jsem teda pako. Nebo jak vám v tom lejně ukradli ty hrábě. To bylo fakt dobrý, teda no, blbý, teda... Jo, dobrý, no.
3: No, to je omyl tady, to je omyl. Já přece to jsou písničky Ivana Mládka.
4: Vy jste kdo?
3: No já jsem Lábus.
4: Je! Vy jste ten herec Lábus,
3: no.
4: Je! Co jsem se radši mohla teda projet na horský dráze.
5: A podíváme se nyní na chvilku s reklamou.
6: Minuta s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
7: Ano, tatínku. Dobrý den, maminka není doma.
6: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém Gelé Royal. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů. Můžete, státní spořitelna splní každé vaše přání.

0: Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.
1: Krásné je žít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásné. Ty nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechce ani vidět ty zvíře.
2: Takže půjdu, mám jiného přítele.
1: Koho?
2: Dobrou knihu.
3: Co jste to říkala, paní Pokorná? To nevíte, co se stalo včera v Nuslích? Ne, povídejte. No představte si, že bylo asi 9 metrů. Nefikejte. Ale vy jste paní Drbná.
0: Není Drbná. Denně čte večerní Prahu.
1: Mámo, červená!
2: Táto, zelená!
1: Mámo, flek!
2: Červená!
1: Flek!
2: Zelená!
1: Flek!
0: Barevný televizor do každé rodiny.
4: Ta píše. Ta píše.
0: Tušky Kohinor do celého světa.
4: Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
5: Kde ty pracky, proč já tě prastím?
4: Ale lásko moje, pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
5: Já tě mám facku.
4: Ale brouku.
5: Já tě mám takovou facku, že jsem v životě neviděl.
4: Ale co to je s tebou dneska?
5: Já tě mám facku.
4: Ano, tak au! Přepočítal se. Nepoužil kalkulačku L108.
6: V banku je 500 tisíc, ale částka se bude zvyšovat, protože jdeme do dalšího kola. Časový limit zkrátíme o 10 vteřin. Jiří, začínáte, protože jste byl nejsilnějším článkem v minulém kole. Hrajeme hru. Jste slabší, máte padáka. Začínáme teď. Jiří, vyjmenujte alespoň dva ze Spojených arabských emirátů.
7: Abu Zabi, Fujairda, Dubaj, Sharjah, Ajman.
6: Stačili dva. Ale vy se musíte předvést, že? Jiřino? Norník, je lovecký pes, nebo norský horník?
8: Bank.
6: To je špatná odpověď. Jiřín? Kolik zrnek písku je na jednom čtverečním kilometru pouště Sahara? Máte toleranci 3 zrnka.
7: 498 miliard 396 milionů 118 541.
6: Ano, to je správná odpověď, Jiřino. Šemík je kůň nebo pes?
8: Bank.
6: To byla špatná odpověď. Jiří, kdo odešel z premiéry opery Escamillo uprostřed prvního dějství 15. října roku 1892?
7: Sám dirigent Salvatore Giannini.
6: Ano, to je správná odpověď. Giannini.
8: Bank.
6: Čas vypršel.
8: Bank.
6: Do banku jste moc neuložili. Ale díky paní Jiřině je v banku 600 tisíc. Napište, kdo byl v tomto kole nejslabší a dostane padáka. Pište teď.
9: V tomto kole byl opět nejsilnějším článkem Jiří, který odpověděl správně na všechny otázky, zatímco Jiřina ohlásila 4x bank.
6: Jiřino, proč právě Jiří?
8: On jaksi...
6: No co jaksi?
8: Totiž...
6: No co to blekotáte? Nekoktejte. Mluvte souvisle, co? No co? No!
8: On hrozně...
6: Ano, páchne. Já? Ano, panu Jiřímu smrdějí nohy. Ale jeho znalosti jsou výborné. Na rozdíl od vás, Jiřino, vy sice voníte, ale za to víte úplný hovno. To vás naučili ve škole? Kde je to šemík? Že šemík skočil z hradeb Do labe?
10: Jdu tady. Vy, abyste se neukázal, že? Pane Jiří. Pane Jiří, proč právě paní Jiřina?
9: Tak mně přišly její odpovědi takové příliš, řekl bych, monotematické.
6: Jak?
9: Monotematické.
10: Monotematické. Zase cizí slovíčko, že? Vy se mi přímo libujete, vy intelektuále.
6: Proč neřeknete rovnou, že paní Jiřina je blbá?
10: No řekněte, že je blbá. Vám to nejde, že? Ano, ano, vy jste takový ten knihomol, že? Akurátník. Hnidopich.
6: Vy jste určitě svobodný, že?
9: Zatím.
10: Taky kdo by se vás vzal, že? Měl byste používat nějaký sprej.
6: No, takže paní Jiřina vyloučila pana Jiřího, pan Jiří vyloučil paní Jiřinu. Takže hra... Moment. Tady nám něco hapruje. To bychom se nedostali dál. Zůstáváte tady oba.
9: V tomto kole jsme se dozvěděli, že Jiří má potíže s potními žlázami. Jiřina tyto problémy nemá, za to má problémy s otázkami. Ale hra ještě nekončí.
6: Hrajeme hru? Jste slabší, máte padáka. Protože stav je vyrovnaný, následuje rozstřel. Jiří? Kdo byl v roce 1951 na Štvanici na hokejovém utkání Chrudim Pardubice a seděl ve třetí řadě se dalo číslo 15 a držel v ruce PR-ko od bod?
7: Obuvník Karel Navrátil ze Žižkova.
6: Ano, to je správná odpověď. Jiřino, jak se řekne německy pámbu?
8: Pečici a Herrgott.
6: Ano, Herrgott, to je správná odpověď. Jiří, co obědovali malíři Monet s Manetem 16. května 1849 v restauraci, kterou často navštěvoval Toulouse-Lautrec?
7: Tentokrát výjimečně neobědvali, ale pili absint a opili se s prominutím pod obraz.
6: Ano, to je správná odpověď. Jiřino? Co dělá Čenek ostrozubý, když toká? Ano, to je správná odpověď. Jiří? Co je to třesová...
7: Termogeneze? Termogeneze. Svalový třes, který umožňuje zvyšovat produkci tepla v těle homotrvních živočichů. Jedná se o stavy flexorových a extenzorových svalů.
6: Ano, to je správná odpověď. Jiřino, kolik let trvala 30letá válka? Máte na to 30 sekund.
8: 30?
6: Ano, to je správná odpověď. Protože jste oba odpověděli správně, oba jste silné články, dochází k tomu, čemu říkáme v naší soutěži náhlá smrt. Kdo bude odpovídat první?
9: Tak já bych podle Guta Jarkovského dal přednost tady dámě.
10: A proč, Jiří Gut Jarkovský, proč? Proč neřekl

0: To je správná odpověď. Vy jste mě překvapila.
1: Já si totiž dělám marmeládu.
2: Jiří, víte, co se stane, když teď neodpovíte správně na otázku?
3: No to se doufám nestane, to by byla moje smrt.
2: Jiří, kdo je partnerem Křemílka?
3: Máte asi na mysli Křemík. Tak ten se nejlépe slučuje s Florem a vytváří zajímavou...
2: Ne, já jsem se neptal na Křemík. Já se ptám na pohádkovou bytost. Křemík. Říká vám to vůbec nic.
3: Křemílek, to...
2: Ano, Křemík.
3: To jsem vůbec nevyčetl z nějaké encyklopedie, to je nějaký nesmysl,
2: to,
3: ne?
2: To tam nevyčetl.
3: Ne, to se nezlobte, ale...
2: Aha! To... Tak jakmile jste něco nevyčetl v té vaší encyklopedii, tak nevíte, jak dál, ty vůbec nevíte. To je to Křemílek? To je pohádková bytost, kterou zná každé malé dítě, celý národ! Ví, kdo je to Křemílek, jenom vy! Vy, intelektuálně! Hnidoběh! Knihomol! Čemu se nemáš starosti? Čemu? Na prčou! Nezná Křemílka! On nezná Křemílka!
4: Tak to byla náhlá smrt. Končí pořad. Jste slabší, máte padáka.
5: Rogere!
6: Co zase děláš ve skříni?
7: Ale zase blbnou ramínka.
6: Za hodinu přistáváme.
7: Ten čas letí. Sorry, Betty. I'm very unavený. A pak musím ještě vyžehlit pár svátečních bod pro přistání.
6: Říkáš pořád very unavený, ale co mám napsat do palubního deníku? Podívej na tu bilanci. Leden nic, únor nic, březen nic.
7: Počkej, březen, to byl petting.
6: No ale přes skafandr. Podívej Smirnovovi, jak řádí.
7: To jsou psi.
6: Rogere, co tam mám napsat?
7: Napiš, že se mise víceméně zdařila.
6: Cože? No, mě snad šálí sluchový ventilátory. To mám lhát celému světu? Mám lhát Billovi, Putinovi, Václavu Havlovi i rodině Blairů?
7: Betty.
6: Shut up.
7: Vem si Nihinil.
6: Ty si vem Nihinil. Rogere, podívej se mi z očí do skafandru. Co pak se ti nelíbím?
7: Na tuto otázku ti, milá Betty, nemohu odpovědět.
6: Proč?
7: Ještě jsem tě neviděl.
6: A to mi říkáš po 9 měsících. Dobře. Jdu připravit přistávací manévr. Mezi námi je the end.
7: Betty.

0: Českou televizi. Za nás. Lajka Vrbná. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak jsem tady.
1: Posaďte se.
0: Jo, děkuji. Tam je zima, co dneska?
1: No jo, to já nevím, já jsem tady od rána do večera, takže odložte si ten.
0: Jo, děkuji.
1: Když tak se upravte, jestli máte hřeben.
0: Jo, jo, jo. Číslo,
1: jo. Jo.

0: Upravte se.
1: Já už jsem upravený, jo.
0: Prosím vás, je to expres, jo, já to spěchám, protože...
2: Je to expres,
1: jo, děkuji vám.
2: Ano, to je Polaroid, takže za chvilku,
1: jo, jo, jo, jo, jo.
2: Za chvilku to bude hotový. Já si vás jenom takhle zaměřím. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Takže prosím vás, hlavičku, hlavičku dejte někam. Tak, jo, dívejte se jako na mě.
1: Ano.
2: Níž, aby... Pozor na bratičku, jo, abyste ten stín tam neměl. Držte si takhle světlo, jako... Jo, jako vy tady odsaď jde světlo, tak. A dívejte se na mě, ano. Tak, tak, tak. To bude ono, to je ono. Tak, tak, tak, tak, tak. Jo, takže teď... Teď prosím... Ne, dívejte se sem, jo?
1: Aha, jo.
2: Sem se dívejte.
1: Jo, jo, jo, jo.
2: Dívejte se na mě, ale...
1: Ano?
2: Já tady nebudu, jo?
1: Jo, vy to nebudete, kde, aby... Já to sám nevyfotím, ale...
2: Ne, budu tady. Budu tady, ale nebudu tady.
1: Jo, takhle, že jako vysvětlete k tomu. Ano, ano.
2: Tady samozřejmě budu, protože...
1: Jo, já rozumím, já jsem...
2: Já vás chci vyfotit, ale nechci, abyste se díval do objektivu.
1: Ano, ano, já takhle, ano.
2: Takže se dívejte
1: sem. Takže na vás, jako
2: na... Takže na mě, tak.
1: Ano.
2: Ale dobře, ale... Ještě jednou, prosím vás, asi jsme si špatně rozuměli. Dívejte se na mě, ale já tady nejsem, jo? Takže dívejte se takhle na prst, tak.
1: Jo, takhle.
2: Takhle se dívejte na prst, přesně. To je ono, já si vás, tak, výborně. A ty bych... Promiňte, já jsem to asi špatně
1: vysvětlil. Prosím vás, jako já strašně prst... spěchám, nezlobte se, já...
2: To je hned hotový, to je hned hotový.
1: Na
2: to je Polaroid a to máte za minutku hotový. Takže prosím vás, já ten prst, ano, tady
1: jo,
2: není,
1: tak, ano, já,
2: ale jako kdyby tady lebl. Tak, výborně, výborně, ale pozor, zase tu hlavičku níž, jo?
1: Ano?
2: To už je moc, pozor, jenom, tak, tak, tak, čudlík.
1: Tak, čudl, jo, ale dívám se, ale...
2: Jo, ale, správně, správně, ano, ano, ano. Tak, takže to je moment, já se ještě podívám. Jo, to je jedna fotografie do občanského průkazu.
1: Ano, ano, občanský průkaz.
2: Občanský průkaz, ano.
1: Ano.
2: Tak.
1: Prosil bych.
2: Ano, takže občanský průkaz,
1: jedna
2: fotografie.
1: Ano?
2: Ano.
1: Chtěl bych to do pasu.
2: Ano. Takže do pasu.
1: Ne, do občanského průkazu, prosím.
2: Do občanského průkazu.
1: Ano, do občanského průkazu.
2: Dobře, dobře, dobře. Ano, jedna fotografie.
1: Ano, jedna fotografie.
2: Jedna fotografie.
1: Do občanského průkazu.
2: Tak. Ano, výborně. Tak.
1: Ale do pasu.
2: Takže dvě fotografie.
1: Jestli jsou dvě, vždycky jenom jedna fotografie. Dneska je ten jiný občanský průkaz, to má jiný formát, jenom taková ta kartička, jestli dneska jsou dvě, tak...
2: To máte jedno, víte, ten rozměr je stejný, jak pro občanský průkaz, tak
1: jo,
2: je
1: jo,
2: do pasu,
1: jo,
2: to je jedno,
1: jo.
2: Ale tady se pouze jedná, že chcete jednu fotografii nebo dvě fotografie?
1: Já bych potřeboval jednu fotografii do...
2: Takže jednu fotografii.
1: Jednu fotografii do občanského průkazu, do pasu, no.
2: Vy jste zaplatil jednu fotografii.
1: Jednu fotografii jsem platil, no.
2: Takže do občanského průkazu jednu.
1: Ano, jednu fotografii do občanského průkazu.
2: Jistě, protože to byste se musel připlatit dvě fotografie.
1: No ne, to je zbytečný, pokud nejsou dvě, tak jako
2: stačí. No ne, dvě nejsou. Jenom jedna.
1: Jenom jedna. Dobře.
2: Takže nemusíte mít dvě.
1: Jednu fotografii. Jednu fotografii do občanského průkazu.
2: Tak. To se nezměnilo, to jsou...
1: Jo, tak to je pořád, já jsem myslel, že se to změnilo, protože...
2: Ne. Jedna fotografie.
1: Já to potřebuji do pasu do občanského průkazu, no, takže to jako...
2: Ne, já jenom, že jste zaplatili, víte, tu jednu, takže proto, jo?
1: Jo, no jednu.
2: Tak, no, jenom
1: ano.
2: Jednu, ano?
1: Ano, jednu.
2: Tak, výborně. Tak, takže jenom jedna fotografie do občanského průkazu, tak. Tak pozor, tu hlavičku zase sem.
1: Jo, takhle.
2: Tak, výborně.
1: Ano.
2: Ano. Takže jedna fotografie, výborně do občanského a už...
1: Ale do pasu.
2: Počkej, tak to jsou dvě fotografie. Takže dvě chcete.
1: Ne, já ne. To se strašně spěchám, ale to je, já potřebuji jednu fotografii do občanky. Jenom jednu fotografii do občanky potřebuji.
2: Si asi špatně rozumíme. Podívejte se, vy jste zaplatili jednu fotografii.
1: Ano, jednu fotografii.
2: Si zaplatíte dvě fotografie, vy mi říkáte do občanky a do pasu. Takže to jsou dvě fotografie, pokud teda správně počítám, ale já doufám, že jo.
1: Já potřebuji jednu fotografii do občanského průkazu, do pasu.
2: No tak vidíte, to jsou dvě fotografie. Občanský průkaz a pas.
1: Ne, vy špatně rozumíte, já potřebuji do pasu, do občanského průkazu, jednu fotografii, prosím vás.
2: Podívejte se, no tak ježiš, Maria, tak to se tady budeme dohadovat, nebo co?
1: Prosím vás, tak...
2: No.
1: Tak prosím vás, tak já poprvé strašně spěchám, nezlobte se na mě, no. Takže...
2: Tak jednu fotografii.
1: Jednu fotografii do občanky,
2: no,
1: říkám to česky, ne pro boha. Tak prosím, tak se dívat se tam
2: prosím,
1: a jednu
2: fotografii. Jednu fotografii do občanského průkazu, nebo do pasu, to máte jedno.
1: No, dobře, hlavně, aby to bylo do pasu.
2: Výborně. No tak vidíte, no.
1: No tak co? No já potřebuji tak vyfotit prostě do občanky.
2: No dobře, ale do pasu chcete taky.
1: No do pasu, do občanky.
2: No takže dvě.
1: Nebudeme se hádat, třeba jmenujete 10, ale to mám do té občanky. A už to udělejte opravdu. To je hrozná, já spěchám. Jsem měl vědět, už namyslel to před 5 minutama.
2: No,
1: to bylo řečí, no. To vyplazne jazyk a je to, že ne. Zjistě. Ježišmarja, jak jsem tam měl bejt, proboha, to je zoufalý.
2: No nedá se nic dělat, musíte
1: počkat.
2: Já vím,
1: to chvíličku trvá, no.
2: To je Polaroid, to je...
1: Okay.
2: Běžte ty, já tě nepoznám.
1: No, ahoj. No nazdar, Zdenku, já tě taky nepoznal. Byl pořád takhle jako zatím aj fotoaparát. No nazdar, kamarád, jak se vede.
2: A jo, dobrý, co
1: ty? Ty kluku, ty tak fotíš teďka, jo. Teďka,
3: jo.
1: Faš, ale no, víš, no, tak teďka trošku podnikám, no, no, no test tunelu.
2: No,
1: víš
2: to, jo.
1: No, jo, co
2: no, tak tady máš?
1: Výborný, díky moc.
2: No, no, nech to být, žádný peníze nedali.
1: Ale,
2: no, jo, to
1: ale co, no, dám,
2: ale jo,
1: já, to, dám jsem to platit.
2: Jo, no, jo, víš, vlastně,
1: dám jsem
2: tak
1: platit.
2: No, dobrý, vidíš, no, vidíš, no. Jak jsi chtěl, no. A máš to do pasu, no.
1: Já to chtěl do občanky, ale počkej. Já to chtěl do občanského průkazu, to fotku.
2: Vždyť jo, do občanského průkazu, no, no ale no. Chtěl jsi do pasu, takže to máš do pasu.
1: No ne, já do pasu nepotřebuji, já mám tě, no pas ještě mám 4 roky platný, proč jste, na co bych já potřeboval do pasu fotografii, člověče?
2: Ne, no to máš do občanského průkazu, samozřejmě,
1: no,
2: jenom fotografii jsi chtěl.
1: No je,
2: do občanského průkazu, ale no, máš jste. Do pasu, jak jsi
1: no,
2: chtěl.
1: No já potřebuji do občanského průkazu, jenom do občanského
2: ale
1: průkazu,
2: ale já říkám, že to máš do občanského průkazu, ale chtěl jsi do pasu přece,
1: ale co do pasu, no do pasu, no, ale jo, ale do občanského průkazu jsem chtěl.
2: No to je jedna fotka, máš přece jedno, jestli do občanky nebo do pasu, to je
1: jedno. Pas, já říkám, pas, prosím tě, mám, ježiš, máš 4 roky, ještě platný, člověče.
2: Pas jsem neplet, já nemyslím, že do pasu, to máš do občanky, samozřejmě.
1: No,
2: že jo,
1: to je fotka, do občanky?
2: No jistě, samozřejmě, ale máš to do pasu, jak jsi
1: já
2: chtěl.
1: Já potřebuji jenom do té občanské legitimace.
2: No ty to máš, do občanské legitimace.
1: To je do pasu, do
2: občanské. Hele, víš co, polip mě, p***lte.
4: Úžasné. Taková filigránská práce vyžaduje velikou trpělivost.
2: To nesmírnou trpělivost, víte.
4: Je všecko tak realisticky no, no, vyvedené, víte, no, to je obdivuhodné.
2: Už mi zbývá dodělat kormidlo.
4: Jo, jo, jo.
2: No a měla by být hotová, podržte mi na chvilku. Víte, právě fór je v tom, že vy vlastně veškerý ten materiál, víte,
4: jo,
2: tak vy vlastně musíte prostrčit všechno tím hrdlem, víte?
4: Jo, takhle.
2: Jo, lepidlo.
4: A jak dlouho jste to všechno dělal?
2: No, 40 let.
4: To je neuvěřitelné.
2: No, 40 let, to jsou dvě generace.
4: Jo, jo. No. A co rodina?
2: No, tak na rodinu samozřejmě jsem neměl, ani nemám, ani pomyšlení, taky to víte, celý 40 let tady zavřený, vlastně pracuji jenom na té lodi, takže se mnou by asi těžko někdo vydržel. No ani děti nemám. To byla struska, víte, nešikovné ruce a v tu ránu hned, to víte, to se hned vymstí. Každá nešikovnost se vymstí. No ale tak hlavně, že zdravíčko slouží a...
4: No. A co uděláte, až tu loď celou jako dostavíte? Co potom? Co to bude? To bude hotové?
2: No to, moment, já vám něco, dáme to takhle na místo. Něco vám ukážu, zrovna včera mi to přišlo. Počkejte, hned jsem tady.
4: To je fantastické, to je... No to je dokonalý, to je... No to je... Myslím se, že to bude těžší, no to...
2: Mám to! Země! Obavy, že jsem to někam dal, ale už jsem to našel. Kde vás mám? Tady. Podívejte se, co mi přišlo. Tady, vidíte? Mistr, to jako já, a přímo až z Austrálie, Námořní muzeum v Sydney. Víte, mi to posílá, to je pozvánka. Poněvadž já bych to chtěl umístit v Námořním muzeu, víte, v Austrálii, no tak to už je podsta, uznejte sám, že to bude vlastně pro mě takové vyvrcholení té práce, toho 40-letého úsilí, víte. No, já vám řeknu, kolikrát se ani nemůžu usnout, poněvadž se vždycky budím, že snad se ta láhev rozbije, protože to by byla velká tragédie, pane, velká tragédie, víte, protože fór je v tom, že v momentě, kdyby se ta láhev rozbila, víte, tak tu loď, tu máte za dva, za týden hotovou, víte, ale tím, že je to v té láhvi, tak to je vzácnost, víte, to je kunšt, modelářský kunšt. Víte, to přijít o tu lahev, tak já nevím, já bych se asi zastřelil. Ano, zásný pane, tak...
4: No tak my půjdeme.
2: No děkuji vám, že jste přišli, že jste mě navštívili a
3: Přijďte. Naschledanou. Zas.
4: Tak, tak.
3: Tak, tak, tak, tak, tak.
4: Pro Českou televizi Zdeněk Přehr. Zdeněk Přehrdorský.

před třemi dny jsme mohli zaznamenat tiskovou zprávu o podnikateli, který na ulici ztratil peněženku s 2 miliony korun. O to víc musela být veřejnost překvapena zprávou o poctivém nálezci, který celý obnos látil na policejní služebnu. Nechyběla ani koruna. Nebudete se nám divit, když jsme se s celým štábem vyplavili k bytu pana Viktorína Sehnala. Všechny nás pochopitelně zajímá, jak vypadá, kde pracuje, kde má hodinu. Co to je? To přece není normální.

0: televizní zpravodajství Země koule Lumil Voubal. Počal bych mluvit s panem Viktorínem Sehnavem.
1: Prosím.
0: Co prosím?
1: No, Viktor Sehnal.
0: Jo, to jste vy?
1: Ano.
0: Tak, tak. Vy jste tedy ten poctivý návezce, o kterém teď veřejnost často hovoří?
1: Ano.
0: Ano, ano. No, nás by zajímalo, chci se vás zeptat, pane Sehnavé, na takové...
1: Zdeni, prosím, stlum to trošku. Zdeni. Prosím.
0: Také si plát posechnu. Také, také. Co vás k tomu vedlo, že jste takovou částku, tak velký obnos vlátil, vás přitom někdo viděl, že?
1: No, neviděl.
0: Takže vy jste na té ulici byl úplně sám?
1: Ano.
0: A vy jste jí přesto šel tu peněženku vlátit?
1: No, protože to nebyly moje peníze.
0: No to já vím, že samozřejmě. Nebyly vaše peníze, ale přesto je obdivuhodné, že jste tak velký obnos šel vlátit.
1: Tak co bys tím asi dělal?
0: No, samozřejmě, že tam byly vaše. V momentě, kdyby byly vaše ty peníze, tak by bylo neokické, kdybyste je šel vlacet, že jo? A i tím, že právě, že nebyl vaše a vy jste je šel přesto vlátit, tak to je trošku obdivuhodné. Že?
1: To
0: je
1: přijde, když to jako... Kdyby to byly moje, tak pochopitelně, že a už nejsou moje, tak co s tím?
0: Jistě, jistě, jistě. Pane Sehnavé, ještě se vás zeptám, pomiňte mi. Vy jste na té ulici šel, uviděl peněženku.
1: Ano.
0: Vy jste ji vzal do ruky.
1: No já jsem ji vzal do ruky, že?
0: Otevřel?
1: Jo.
0: A uviděl, nebo spočítal jste si, že tam jsou 2 miliony?
1: Ano, já jsem spočítal, akorát to byly 2 miliony korun, tak...
0: A 6 je báť?
1: Ano.
0: Ale, pane Sehnavé, vy jste si ty peníze mohl nechat.
1: No, proč bych to jako dělal?
0: No, protože vás nikdo neviděl, že?
1: No, to nebyly moje peníze.
0: No, já vím, že nebyly vaše, samozřejmě, ale přece jenom, vy jste někdy měl v ruce takový obnos, 2 miliony?
1: No,
0: vidíte? Už děti, vy jste si za ty peníze mohl... Máte auto?
1: Ne.
0: No, vidíte? Mohl jste mít auto, člověče? Vy jste si mohl pořídit za 2 miliony byt? Nebo si koupit babák, nebo já nevím, obět celou země kouli. Člověče, vy jste si mohl změnit od základu celý svůj život, chápete to?
1: Jsem debil.
0: Pojď. Českou televizi umíl Hubal. No, normálně, to není logické.
2: Všichni se zapojili do tvrdého boje s živlom. Na prekladacích stanicích stojí v rozmrazovacích tunelech vlaky až 15 hodin, ale železničáři se drží. V zložitější situaci se ocitují naši cestáři.
3: Jsou tam. Jako vždycky. Jako vždycky.

Byl dobrý rok, slunečka i dešť a dostatek a haluze sa pod střešňama jenom ohýbali. Najnebezpečnější vtáci krůžili kolem těchto darů přírody. Vtáci, ale bez péří. Klučíska z dědiny. Vrabec je také zloděj vták, který si jenom zobne. Ale když si zobne taký franzek lužňů, i to, že hnedka i na stromě chybí 5 kilo. Nebylo humna, nebylo stromu, na kterém by francek neokoštoval. Věděl o všetkých střešňách, marulách, jabkách a hruškách v celé dědině. A když se začali zapalovat, tož hnedka i referoval klukom a po jeho rozkazu idem na ně. Ostal strom ožraný, jak kdyby na ně sedli kobylky. Hotas klásek šmuchali kolem sádku a humeny jak honící pes, ale vtáků dopadnout nemohli. Lidé jim furt nadávali, že chodí jenom ožrali a ohledání se nestarají. A to jich tak zlobilo, že ani spávat nemohli. Kolikrát za noc vyšli ven, jestli by náhodou na zlodě netrefili. Ale všecko marné, štěstí jim nepřálo. Vždycky jenom bolestno zavrčali. Hej, nedaj bože, abych vás vyfištrovaní dostal do ruku. Ty zlodějské paprče bych vám ukrutil a bil bych vás něma až dom. Zavrzali zubama a zaťali pěst. Až jednou se podařilo. Ledva se zmrklo, šúral se Francek pod dvoře, očiska vyvalené jak slimák a nahlédal na sousedový střešně. Jak špendlík magnétu, tak se Francek přitahoval k plotu. Rozhlédl se na všechny strany, smík na strom a hody začaly. Když se tak spokojeno krmil, vrzli dvěrca a sousedka fukárka vyšli na dvůr. Nesli nápoj prasackom a v tom ostali stát jak flinta, co si se jim nezdálo. Oči vypleštěné do haluzí, lapali chvilku po luftě. Jak ale popadli dech, pustili putenku s nápojem, ruky jim vyletěli na hlavu a zařvali, jak kdyby stoupli na vidle. Já ty bestio škaredá, slezeš důle? Parchante, podhoděný, zatracený, počkaj ty sloto jedna, no jenom dočkaj, až ta dopadnu, ty potvoro zgrčená. Já to šírkaj, už vím, co za svině nám to žere. Jak tě chytím, tož tu mlsnou hubu zlískám a zadek rozsekám, že z tebe vyletí komediana i s bubnem soplivče. Francek nečekal, smík důle, vyplazil na tetku jazyk, vykříkl, že ho mají polubit tam, kde se nelůbe a jenom se za ní zaprášilo. Tetka řvali přes šprlaté jak tigr v kleci, že Francka rozkubnu jak skokana. Kdyby ho v tu chvílku dostali do ruku, to snad z něho nadělali trháček k travnici. Ale druhý den už zase nahlédal jak krutý hlavec, a když se nikde nic nehýbalo, tož hýb na plot. A hody začaly znova. Súka z třešenky do sebe, obrysoval se jak kočka a neměl ani tušení, že se táhne škaredé mračnisko v podobě tetky fukárky. Šulali se kolem plota a našlapovali jak indián, aby vtáka nevyplašili. A podařilo se jim. To už byli pod střešňou, zatočili glockem nad hlavu a vybřeskli. Já ti dám střešní paskřivče. A byli do Francka jak do duba. Pod Franckem se ulomila haluza a žoh důle. Ostal ale vysat za gatě na plotě a tetka ho tlukli hlava, nehlava, jenom lunty z něho létali. Franckovo štěstí bylo, že měl prodřené pudlo, které se mu uškubla a ostalo vysat na paléskách jak vizitka po návštěvě. Dopadli jak měch otruba se zadkem oškubaným, jak když se pelichá slépka letěl s velikým řevem dom. Ostalo po něm jenom trochu smradu, jak po čertovi a uplotu lůža. Starý lušňa, když uhlédli, jak mají zlinírovanou nadějnou ratole svého rodu, vrazili k fukarom, jak Bůh pomsty a zahromovali. A tož ty nebudeš mlátit, děcko, co ty máš, Karo? No počkaj. Však já ti to nakreslím. A kreslili. Žalovali. Soudili. Svědčila dívka od lušňů a Francek ještě opuchlý jak dyňa a modrý jak fiala. Musel prej 14 dní ležat v mokrých hadrách a dávali mu obkladky ze strouhaných hrtepli a z kýšky. Jak uhledl tetku u soudu, rozcvakali se mu zuby a honem se drál tatíčkovi pod halenu, aby snad ještě něco nepadlo. Pán sudci přísno pohledli na fukárku a pravili, tetičko, počúvajte, tož, jak si to představujete, mláčit kluka, až byste ho zabili skrz pár střešní. Tetka poskočili, jak kdyby jich něco uštípilo.
Čo, pane Rado, pár střešní? Vy ten pas křivě z něj ožírá celý rok a nejenom střešně a nejenom mě, ale celé dědině. Pán Sůci ale neuznali obhajobu tetky Fukárky a dodali, tetičko, možná, že máte pravdu, ale když jste to věděli, měli jste si nechat škodu nahradit, ale nebyt. Tož 3 dny vězení podmínečně na 1 rok, strýc Lušňa sa odkazujú na pořad práva civilního. Francek ešte furt držal tatu zahalenú a šuškárím. Tatíčku, až dostanem bolestné za tú opuchlú hlavu, že nekúpite třaslavice, košulu, holenky a aj baranicu a kus bustu. A Lušňa dodali, a počuň.

0: Kapitola 11. Hrota víceméně v rozkladu. Na Zelenou horu byl odkud si z Brna převelen nadporučík Pernica. Měl zaražený postup pro opakované opilství a jeho nadřízení zkonstatovali, že není způsobilý vychovávat vojny u bojových jednotek. Pernicovi toto rozhodnutí přišlo poměrně vhod, neboť se mohl opít nejprve ze žalu a potom ještě uspořádal pitku na rozloučenou. Když konečně trochu vystřízlivěl, zbalil si svoje propriety a odjel na nové působiště. Ten, který se za tím účelem vybral, se náramně vyvedl. Babí léto jakoby naráz chtěl vynahradit předchozí sychravé dny a slunce hřálo jako uprostřed července. Nadporučík Pernica jakkoliv si umínil, že na nového velitele učiní ten nejlepší dojem, pocítil již na nádraží v dvorcích ukrutnou žížeň. Jedno pivo mě neporazí, zahučel optimisticky a zamířil do restaurace. Nutno přiznat, že měl naprostou pravdu. Po jednom pivě byl skutečně docela fit, jak duševně, tak i fyzicky. Horší to bylo po 25. půl litru, zejména když si k tomu dal ještě 10 rumů a 2 kmínky.
1: Fantasticky! Zablekotal a stáhl ze stolu ubrus. Jsi pracující, já jsem pracující, víš, co nám může každej políbit?
0: Vím, odvětil Ostinský, ale ty už zaplať a koukej vypadnout. Pernica s tímhle řešením ku podivu souhlasil. Pokynul přátelsky Hostinskému, vyčůral se na telegrafní sloup a vrávoravým krokem se vydal po silnici kroutící se vzhůru na zámek.
1: Komadil, geroj, geroj, Čapájev, on se v rýmě a v pěredí, hulákal a krok za krokem neohroženě postupoval k vytčenému cíli.
0: Jenomže bylo úmorné vedro a asfalt na silnici byl měkký a místy úplně rozteklý. Nadporučík jen stěží zvedal nohy z té husté černé kaše a usilovný pochod o záhy přestal balit.
1: Dospíval Čapajeva!
0: A několikrát moudně říl a pak prohlásil, že štěstí jen muška zlatá,
1: život si za hovno. Poté zajoloval,
0: svalil se na silnici a usnul. Bohužel na místě nepříliš frekventovaném. Tak se stalo, že zde zůstal delší dobu nepovšimnut. Nehledě na to, že na podzimní počasí není spolehnutí. Sluneční paprsky ztratili záhy svou intenzitu a rozteklý asfalt, němž nadporučík spokojeně chrupal, začal nemilosrdně tuhnout. Pernica, aniž by to tušil, odsytnul se v strašlivém vězení. Když po nějaké době naléhavě zatroubilo auto, které se napříč ležící postavě marně snažilo vyhnout, nadporučík se probudil. Zamžikal nechápavě očima, pokoušel se zvednout, ale marně. Zacukal sebou, lež bezvýsledně. Pevně sevřen stuhlou masou asfaltu, nemohl učinit jediný kloudný pohyb.
1: Pomoc! Pomoc!
0: Z troubícího auta vyskočil šofér. Když zjistil, v jakém stavu se Pernica nachází, zálekal na závozníka.
1: Pojď sem, Franto! Tady leží nějaký lampasák a nemůže se jenom... Kao kopí do prdele, ať se zvalí do příkopu. Pro koho volovinu si se nebudu vylezat z vozu.
0: To nepomůže, tvrdil šofér. On je přilepený k silnici jako moucha k bucholapce. Tohle začalo závozníka zajímat. Vystoupil z auta a začal se nešťastnému Pernicovi posmívat.
1: Soudruže!
0: Naříkal důstojník.
1: Udělejte něco, ale rychle. Mně se chce na velkou stranu.
0: Jo, kamaráde, usměl se závozník, to se asi budeš muset posrat. Tady je každá rada drá. Co kdybychom ho vytáhli lanem, navrhoval šofér. Možná, že jo, možná, že ne, pokrčil ramený závozník. Ale já s tím nechci mít nic společného. Když se to povede, tak z toho stejně nic nemáš. A když toho bejka předrneš vejpůl, tak nám přišel atentát na příslušníka ozbrojených sil. To je pravda, řekl šofér. Nedá se nic dělat. Samozřejmě, když mi si nenecháte zahynout. Neboj se, uklidňovalo závozník. Pomoc přijde dřív, než se naděješ. A taky přišla. O postiženém důstojníkovi se dozvěděl sám veliký Terasky a okamžitě spěchal k místu incidentu. Co tu mé vrednu, nadpůlžík Bernica? Ohlásil se přilepený nešťastník. Bohužel si nemohu poslali do pozoru. Terasky se na něho opovržlivě podíval a pak podezíravě nasál do nozder vzduch. Vy jste se poslali, Bernica! Vybuchl zlostně. Bože můj! Také dvostojníky mi sudrou já posílají! Co to máme? Nemohu si vyhledat latrinový výkoš! Terasky mávl rukou. Tři chlapi vás vykopou krompáčom a rozbitou silnicu dostanete předpísanou k náhradě! Načež se otočil na podpadku a s výrazem nejhlubšího pohrdání opustil důstojníka, který ztratil jeho veškeré sympatie. Když o několik hodin později namítl kapitán Ořech, že nebylo zcela vhodné, aby vyprošťovali potupeného nadporučíka prostí vojni, už klíbl se Terasky a pravil: Kdyby nebyl posratý, vykopal by som ho sám a vy, Ořech, s ostatními důstojníkmi byste ho oslobozovali ještě teraz. Po příchodu vojínů z pracoviště bylo plánováno vojenské zaměstnání skládající se z bojového výcviku, teoretické přípravy nebo politického školení. Už je to tady, zlobil se Kunte, buzerace začíná. Vypadá ten Pernice docela sympaticky, uvažoval Kutík, ale tohle se mu dvakrát nepovedlo. Ale přesto se na PVSku šlo. Vojíni stáli ještě trochu reptajíce, usedli na židla a čekali. Po chvíli stoupil nadporučík Pernica. Četař Mařek mu podal hlášení a nadporučík se pohodlně rozvalil za stolem. Za jeho zády se černala tabule, na níž měl malovat dráhu střely, jakož i jiná balistická kouzla, která nestřílejícím pětipákům nikdy v plné míře nedošla. Pernica se rozhlédl po svých podřízených a pravil: Budu k vám mluvit jako váš otec. Měl bych vás poučit o technice střelby, ale takové vzdělání je vám na draka. Bez tak nikdy střílet nebudete. Není ovšem pouze technika střelby, ale také například technika pohlavního styku. Vy sice nebudete střílet, avšak budete často souložit a proto si tento problém můžeme náležitě objasnit. Co si budeme povídat? Každý to s ženskou dělá jinak a desátník Marhula, původem z Valašských Klobouk, ovládal 94 způsoby. Doufám, že vy se od nějakého valacha nedáte zahambit a předáte soudruhům své zkušenosti, které může každý z vás v budoucnu upotřebit. Tolik jako úvod a nyní vyhlašuji diskuzi. Poručík Troník byl nespokojen. Zdálo se mu, že nadporučík Pernica je pro rotu ještě větší pohromou, nežli byl nešťastný nadporučík Mazurek. Odpustil by mu, i když nerad, nadměrné pití, ale za to vůbec nesnášel jeho osobité proslovy, z nichž nahony čpěla buržoazní morálka a nebojíme se to říci i notná zhovadilost. Stále silněji nabýval poručík Troník dojem, že velitel táborské roty patří do psychiatrické léčebny a že by ho tam nepovažovali za právě lehký případ. Přesto se politruk rozhodl, že nadporučíkovi domluví. Také se o to pokusil a počal apelovat na Pernicu v malorolnický původ. Jenže nadporučík Troníkovu kritiku rázně odmítl. Koukej, Pepíku, řekl mu, ty seš u těch parchantů už 2 roky a do náruče pracujícího lidu si je nedokopal. Dokonce si je nenaučil ani správně kakat. Králíkovi se zdálo, že opustil tuto planetu. Kakat.
1: Ano, kakat.
0: Jestli tomu nevěříš, pojď se podívat. Přesvědčíš se na vlastní oči. A vedl dosud nezcela soustředěného troníka k nízkému stavení, v němž byly umístěny vojenské záchody. Byly to takzvané turecké záchody. Chyběla klozetová mísa a nad dírou zející do země byly pouze dvě porcelánové šlapky, na něž si měl stoupnout tvojím dříve, než se rozhodl k vykonání velké potřeby. Turecké záchody se netěšily velké oblibě a proto byly používány pouze sporadicky. Důstojníci měli toalety v bytovce a mužstvo se snažilo vydržet až na pracoviště, kde byly vybudovány záchody ve středoevropském stylu. Přesto se občas stalo, že potřeba se hlásila příliš naléhavě a tak bylo nutné vzít zavděk nenáviděnou tureckou specialitou. Nyní měl poručík Trlník příležitost se přesvědčit, že někdo z vojínu opravdu zcela nezvládl úkon nutný hladkému průběhu akce a toaletu značně znečistil. Tady to vidíš, řekl poručík Pernica. Tohle je výsledek tvýho školení, ale já je kakat naučím. Odpoledne si nadporučík Pernica nechal nastoupit rotu na nádvoří a zahlaholil. Soudruzi, zjistil jsem, že někteří z vás nedovedou správně kakat. To je veliká chyba, neboť bez některých věcí se člověk obejde, ale bez kakání nikoliv. Je tedy třeba zjednat nápravu. Nyní početák, v zástup, za mnou! Vykročil k záchodu a šokovaní vojáci za ním. Museli projít kolem znečištěného místa a Pernica dbal přísně na to, aby rozkaz vpravohleď byl dodržen. Učitel Ampoš to nevydržel a pozvracel si za pochodu košily. Vy jste fajnovka, soudruhu, rozlobil se na něho nadporučík. Představte si, že na frontě létají do vzduchu střeva a jiné lidské vnitřnosti. To jste voják, když vás obyčejné hovno uvede do extáze. Abyste svou chybu napravil, chopte se hadice a uveďte záchod do normálního stavu. Učitel Ampoš se zatvářil, jako když mu uškrtili tatínka, ale pak s největším sebezapřením rozkaz splnil. Nyní se rozestavte kolem záchodu tak, abyste všichni viděli, přikázal Pernica. Malí dopředu, velcí dozadu. Provedu instruktáž. Poté nadporučík stoupil na šlapky tureckého záchodu. Toto je základní postoj. Z něho ještě zapotřebí vyjít. Nyní pozor. Nejprve sejmu opasek a pověsím si ho kolem krku. Takhle. Potom sundám kalhoty. K všeobecnému veselí si Pernica spustil kalhoty až ke kolenům. Učiním dřep a v této pozici se vykakám. Nyní tento úkol předvést nemohu, neboť kakám pouze ráno, krátce po snídani. Když se vykakám, očistím se, papír hodím do díry a spláchnu. Obléknu kalhoty a odejdu do umyvárny, kde si umyji ruce. Takto, soudruzi, kaká civilizovaný člověk a tak budete kakat i vy. Nyní si vše zopakujeme. Jak voják správně kaká, předvede vám vojnovata. Soudruhu nadporučíku skuhral kulak. Já to nemám zapotřebí, já kakám až na stavbě. Neodmlouvat, zařval nadporučík a předvést. Toho dne měla rota o pracovní náplň postaráno.
2: Rádio Jihcimbálka. Rádio Jižní Moravy.
3: Tady běhám pořád po chodbách a nevím jak to, já tady hledám právní poradnu.
4: No tady to je, prosím. Tady máme samé takové cedulky, které ukazují, kde ta právní poradna se nachází. Šipky jsou.
3: Prosím. Aha, šipky, no jo. No já hledal právní poradnu, a ne šipky. Jsem tady dobře Teda na místě, že ano?
4: Zajisté, co si přejete?
3: No, a vy jste tady jako takovej, který má přes tohle něco jako dělat?
4: No, samozřejmě, já jsem tady referent.
3: Co jste tady?
4: Jako referent.
3: Ale jděte.
4: No.
3: No a vy jste doktor?
4: Ne, jsem právník, prosím.
3: A doktor ne?